Jsem skoro panic, není to lehký, a nešel.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na vlně Krokodýla vychutnáváme skvělé hity, teď míříme do centra, tam bude mířit méně a méně aut. I o tom víc na Krokodýlu s Petrou.
1: Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra města. Změny se citelně dotknou i řidičů taxislužeb, kteří nově ve velké části historického centra své zákazníky nevyzvednou. Jde o jedno z řady opatření, kterými chce vedení magistrátu sklidnit dopravu v nejužším centru. Vozidla taxi nesmí už od roku 2022 na náměstí Svobody.
0: Tolik tedy nové podmínky pro vjezd do centra. My už jdeme za dalšími hity, všem řidičkám a řidičům je posíláme. Užijte si s námi. Hit za hitem.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na stěžce jsou nové sítě. Proč? No, tušíte, ale i na to koukneme právě teď ve vysílání Krokodýla. Správci Krkonošského národního parku na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezónou má podpořit ochranu přírody v turisticky exponované lokalitě. To potvrdil i mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Správci sítě rozmístili už po 7. Na místě zůstanou do pustního podzimu. Toliko info. Doufám, že vám nebudou samozřejmě bránit ve výhledu. Naopak mohou, abyste nechodili tam, kam nemáte. Do Krkonoš vyražte, užijte si to tam. Stejně jako hity právě teď na Krokodýlu.
1: Chcel by som nájsť takého človeka,

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

s těmi nejnovějšími. A do toho to nejlepší z českých hitů. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou Jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Teď už ne.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30

0: 5:31 tomu. Dobré ráno, dobrý den. Začíná nám poslední pracovní ráno v měsíci květnu. Ano, máme pátek 29. května, takže další pracovní ráno bude až pondělí 1. června. Tak doufujeme, že se dneska bude dařit, že to rychle uběhne a že ten víkend odstartuje zkrátka co nejdříve. Těch akcí, které se konají, je samozřejmě opět velká spousta. Krokodil vás na ně určitě taky pozve, třeba nevím, dneska noc kostelů, zítra první nesoutěžní ohňostroj, brněnské ohňostrojné přehlídky. Jak říkám, děje se toho hodně. Prosím vás, dneska nezapomeňte na dnešní oslavence. Maximilián Maxim právě dneska slaví svůj svátek. Pokud si říkáte, obléci se, neobléci, no radši jo. U nás bylo 4,5 stupně, což teda jako není moc. Když si vezmu, že před pár dny bylo odpoledne nějakých 33, tak si říkám, jestli ta matička příroda už nás nedělá opravdu jako hodně velkou legraci. Pokud vyrazíte na silnice, tak už nám tady zpomaluje jednička kolem Brna ve směru od Prahy na Vyškov, už někde kolem exitu 189 přibrzdíte a pojedete až na ten 196, tedy hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu. Jinak by to snad mělo být průjezdnější v tom levém výrazně rychleji. Tak ať to dneska klapne přesně podle vašich představ. To vám přejem z Krokodýla. Dobré ráno.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 6:45. Dobré ráno, jak je venku chladno. Oproti jiným dnům dívám se, že nejnižší teplota v blízkém i vzdálenějším okolí je v téhle chvíli v Bystřici nad Pernštejnem. Tam mají pouze 2 stupně nad nulou. Ano, není to moc. V Brně máme 9,5, v Břeclavi 7, ve Vyškově 6,5. Odpoledne bude ale daleko příjemnější, má být převážně jasno nebo jen má průsvitná oblačnost. Bude se nám oteplovat na odpoledních 24 až 27 stupňů. A deštníky dneska můžete určitě nechat doma. Dobré ráno.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: 5 hodin 59 a čtvrt minuty. Dobré ráno, dobrý den. Ten den je možná ještě o něco lepší, protože je pátek 29. května. Aby rychle a úspěšně a zdárně proběhl, to vám přejí ze studia Rádia Krokodýl Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné páteční ráno. Tak zázrak se včera nestal. Čeští hokejisté si na mistrovství světa o medaile nezahrají. Další informace ve zprávách.
0: Ono to má i svoje výhody. Já mám nějakou práci v sobotu i v neděli. Já bych se nemohl dívat ani na semifinále, ani na to finále, takže jako samozřejmě je to smutné, ale
1: musíme tak si na tom najít něco pozitivního, je to tak.
0: Přesně tak. Co si dáme po šesté? Bude Sia. Queen. A taky Slza. Dnešní počasí je chladné oproti jiným dnům. Kolik bylo u vás stupňů, Kačenko?
1: Kolem 8, strašná zima.
0: Strašná zima, no. U nás bylo 4,5.
1: To ještě horší
0: zima. A někde třeba jsou dokonce možná i přízemní mrazíky, říkali. Dívám se tady, když se podíváme na sever, tak tady Polička, kousek od Cvitav, tam mají pouze 1 stupeň. To my v Brně máme teda víc, máme tady skoro 10, v Kyjově 13, ve Vyškově 6, v Břeclavi 7, ve Žďáru nad Sázavou stupně 4. Dneska by mělo být zase velmi příjemně. Přivládat bude jasno a teploty 24 až 27 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud Brně rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Vyplývá to z justiční databáze. Soud může věc komentovat až poté, kdy rozhodnutí vyhotoví a doručí účastníkům.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Na seniora se u Vlkoše na Hodonínsku včera při pracích ve svahu přivrátil traktor. Muž na místě zemřel. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Traktor pracoval na svahu, za ním byla připojená sekačka.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Ochránci ze stanice Pavlov včera museli z Čapího hnízda v Třebíči odebrat 3 mláďata. Matka u nich 24 hodin nebyla, na hnízdě zůstal jen samec. Mláďata teď zůstanou v inkubátoru a krmit je budou lidé. O další mláďata ve stanici pečuje čápice.
2: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Jediný český gól dal Filip Hronek. Skončila tak i reprezentační éra trenéra Rulíka. Ten přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté vůbec do play-off dostali.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme na silnice, slovo má Martina.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Silný provoz je už na D1 před Brnem směrem od Prahy, popojíždí se od Ostrovačic, převážně jsou to kamiony v pravém pruhu. Na Hodonínsku mezi Kyjovem a Bzencem u Vlkoše dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme, máme tady hlášenou nehodu z Jihlavy, nás hladíte na frekvenci 102,3. Křižovatka ulice Romana Havelky, Hybrálecká, zasahují záchranné složky. U nehody osobního auta s motorkářem počítejte s omezením provozu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Uf, pátek.
1: No to teda. Ale jak jsi říkal, že u poličky je asi jeden stupeň, tak tam je zrovna moje dcera na kurzu přežití, to je bezvadný.
0: Počkej, tam?
1: Tam.
0: Jeden stupeň? Mm-hmm. Tak to budou zážitky, na ty jsme zvědaví, doufujeme, že přežije.
1: Tak děsím.
0: Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak jsem vycvičila tebe.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut tomu, pojďme se podívat do historie. Mám tady dokonce tři události, které se týkají města Brna. Například v roce 1855 bylo zrušeno vězení na Špilperku. V roce 1908 město Královo pole u Brna dostalo svůj městský znak udělený císařem Františkem Josefem I. A taky můžeme zmínit rok 1915, kdy pan Bartoloměj Novák otevřel nové kino Aladin, dnes Lucerna, v Brně Žabovřeskách. Taky můžeme zmínit rok 2013, kdy v Čechách začaly povodně, které si ve finále vyžádali 15 obětí. Co zmíníme ze světa? Třeba rok 1886, kdy v deníku Atlanta Journal v Atlantě byla zveřejněna první reklama na Coca-Colu. Co můžeme taky pronést, například rok 1919, kdy pan Arthur Eddington při zatmění slunce poprvé testoval platnost všeobecné teorie relativity. V roce 1953 Sir Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay dosáhli jako první lidé vrcholu Mount Everestu. V roce 1974 v programu Luna se na cestu k měsíci vydala sovětská sonda Luna 22. V roce 1985 při výtržnostech před finále evropského poháru ve fotbale zahynulo na Heysel stadionu v Bruselu 39 fanoušků. V roce 1988 americký prezident Ronald Reagan zahájil svou první návštěvu SSSR. V roce 2019 v Budapešti se na rozvodněném Dunaji po srážce potopila výletní loď Hableány a zahynulo 26 jihokorejských turistů a oba členové posádky. Kdo dneska slaví narozeniny? Například Latoya Jackson, ta má dneska kulaté 70. narozeniny. Jeden z bratrů Gallagherů z Oasis, Noel Gallagher, slaví dneska narozeniny 59. A skvělý kytarista Rudy Linka slaví dneska narozeniny 66. Komu dneska přejeme k svátku? Dneska slaví svátek Maximilian, Maxim, Max nebo třeba také Maxima. A dnes je Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Pokud si něco připomínáte vy nebo slavíte, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Krokodýl, 6 hodin 18,5 minuty. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně máme 10 stupňů, ve Vyškově 6, v Břeclavi 7, ve Žďáru nad Sázavou stupně jenom 4. Odpolední teploty budou ale výrazně vyšší, při jasné obloze 24 až 27.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Městská část Brno-Střed nabídne studentům vysokých i středních škol ke sdílenému bydlení velkometrážní byty, o které je dlouhodobě nízký zájem. Pro pilotní fázi projektu radnice vyčlenila asi 20 bytů ze svého fondu. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Spojené státy, Mexiko a Kanada včera oznámili, že zavádějí jednotná opatření v oblasti veřejného zdraví pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy ebolou. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které země hostí. Basketbalistka Eliška Hamzová se ještě může objevit v dresu Minnesoty v této sezóně. Klub ji sice v pondělí propustil, ale včera s českou rozehrávačkou uzavřel takzvanou rozvojovou smlouvu, s kterou může nastoupit maximálně do 12 zápasů základní části. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
6: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
5: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
6: www.terme-la.at.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
9: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
11: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 190.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je přesně 6:30, máme pátek, ale není to úplně obyčejný pátek, protože dnes večer ožijí kostely v Brně i po celé Jižní Moravě a po celém Česku. Proč?
2: Protože se koná Noc kostelů, nabídne koncerty, komentované prohlídky i možnost podívat se do míst, kam se běžně nedostaneme. Co všechno letošní program přinese, tak to už prozradí mluvčí brněnského biskupství Anežka Benešová.
3: Rádi bychom posluchače na Rádia Krokodýl pozvali na Noc kostelů, což je akce, kdy se víc než 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku otevírá veřejnosti s duchovním a kulturním programem. Letos se tato akce koná už po 18. a jenom z brněnské diecézy se do letošního ročníku zapojí přes 200 různých míst. Z konkrétních míst a programů bych ráda pozvala například do kostela svatého Janu, kde interaktivní hra pro rodiny s dětmi připomene výročí 800 let významného světce Františka Assisi a milovníci hudby určitě ocení gospelový koncert, který začne po 9. hodině večerní ve Tvanském kostele v Brně. Informace k jednotlivým zapojeným místům a ke všem programům lidé najdou na webu nockostelu.cz.
1: Říká mluvčí brněnského biskupství paní Anežka Benešová. Děkujeme za pozvánku.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Martina.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Silný provoz je už na D1 před Brnem směrem od Prahy, popojíždí se od Ostrovačic, převážně jsou to kamiony v pravém pruhu. Na Hodonínsku mezi Kyjovem a Bzencem u Vlkoše dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce.
1: Jinak to vypadá, že z dalších míst nemáme hlášeny další komplikace, zatím je provoz i klidný na trase Vyškov Brno a po D1 kolem Holubic to zatím jede šťastnou cestou.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl 7 jdeme za dětmi a jdeme to zkusit.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, k čemu je zkoušečka.
3: Zkoušečka dělá jakože vyrábí věci. Zkoušečka třeba zkouší, jestli je to dobře.
4: Zkoušečka je to je taková věc, co dělá nějaký věci.
5: Třeba na pistole.
6: Zkoušečka je taková paní a ona vyrábí stroje a může něco zkoušet, nějaké hry, nějaké televize.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Debutový single Ronana Keatinga z filmu Nothing Hills s Julie Roberts.
1: Ano, je to tak, jsme tady přemýšleli nad tím, z kterého filmu tu písničku známe.
0: Já jsem odhalil Nothing Hills, pak jsem se ještě rozklikla, máme tady poznámku, že je to jeho úplně jako fakt premiérový solový single. Pojďme se podívat na počasí, máme za 4 minuty 3 čtvrtě na 7 a v centru Brna máme v téhle chvíli necelých 10 stupňů. Velké Meziříčí hlásí 4 stupně, Břeclav 8, Hodonín 8, Vyškov 8. Odpoledne má být jasno a teploty 24 až 27.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Brněnská firma, která se zabývá mimo jiné vývojem technologií pro autonomní řízení aut, včera na výstavišti představila autonomní uklízecí auto. Využití má najít ve velkých logistických areálech nebo na výstavištích, ale i v městských parcích nebo pěších zónách v centrech měst. Filharmonie Brno míří poprvé ve své 70-leté historii do Indie. Odehraje tam dva koncerty k poctě skladatele a dirigenta Ilaya Raji, který patří v Indii k uznávaným a obdivovaným osobnostem. Izraelský premiér Netanyahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70% pásma Gazy. Podle agentury AFP to prohlásil ve videu vysílané v jedné z místních televizí. Tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Do hry vstoupí Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bousková. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
2: Rádio Krokodýl.
19: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 7 hodin. Letošní léto bude v Brně nejenom o sluníčku, teplu a tak podobně, ale také o nostalgii.
2: Do ulice totiž znovu vrátí oblíbené retro šaliny a historické vozy MHD. No a jak budou jezdit a co letos dopravní podnik chystá, tak to už prozradí mluvčí Hana Tomaštíková.
3: Od soboty 30. května se vrací retro tramvaje a retro trolejbusy na naše běžné linky 10 a 32. V provozu budou až do konce října. Na tramvajové lince 10 cestující můžou potkat K2, T2 nebo T3 a na trolejbusové lince 32 například typy 15 TR, 14 TR, 21 TR nebo 22 TR. Po skončení výluky na náměstí Svobody se od 5. července opět rozjede také naše velmi oblíbená historická linka H4, kterou bude obsluhovat dřevěný vůz evidenčního čísla 107. Tato linka bude v provozu opět na trase Komenského náměstí, náměstí Svobody, Mendlovo náměstí. A ta bude vozit cestující až do konce září.
1: Já se teda nejvíc těším na T2 a T44.
2: Jsi takový fanoušek retrovozu.
1: Ne, já vůbec nevím, co to je, ale ty názvy zní hrozně hezky. Tak to byla Hana Tomaštíková z dopravního podniku, abyste věděli, že do Brna se nám vrací retrovozy.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dali jsme si hříšný tanec tady u nás na Krokodýlu. Teď si dáme přesný čas 2:15 a bude 7 hodin.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Třeskutou komedii s písničkami Sám na dva šéfy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin a představení Z pohlavního života našeho lidu nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 3:15 a bude 7 hodin, na Krokodýlu budou zprávy. Má je Katka, dobré ráno.
4: Pěkné ráno, policie pátrá po 63letém muži z Břeclavska, víc už za chvíli.
3: Po 7. hodině Sigala. Chesney Hawks. A taky třeba Mandraže. Nasaď mi na chvíli. Dnešní počasí bude výrazně teplejší než teď, v téhle chvíli. V centru Brna necelých 10 stupňů, Břeclav hlásí 8, Žďár nad Sázavou stupňů 5, ale odpoledne má být při jasné obloze 24 až 27 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, hezké ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Fakultní nemocnice Brno připravuje ve spolupráci s mateřskou a základní školou při Fakultní nemocnici Brno otevření psychiatrického stacionáře pro děti základní školy. Fungovat bude od září. Včera to při příležitosti oslav 70. výročí založení školy řekla její ředitelka Markéta Olbertová.
5: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Policie pátrá po 63letém Miroslavu Wolfovi z Břeclavska. Odešel z domova neznámo kam. Může být v ohrožení života, nevzal si sebou potřebné léky. Na sobě může mít maskáčové kraťasy, košily a sandály. Pokud někdo muže spatřil, má volat linku 158.
5: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
4: Třebíčská radnice dostala jedinou nabídku na koupi podnikatelského inkubátoru za zámkem. Společnost je za něj ochotná zaplatit 20,5 milionu korun, o 970 tisíc víc, než byla vyvolávací cena. O prodeji budou rozhodovat zastupitelé.
6: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
5: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
4: Ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa se včera žádné překvapení nekonalo. Čeští hokejisté podlehli 1-4 Finsku. Náš přemožitel v zítřejším semifinále nastoupí proti Kanadě, která si poradila s týmem Spojených států 4-0. Hokejisté Švýcarska porazili Švédsko 3-1 a v semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko po výhře 2-0.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnici. Jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Martina.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 je silný provoz nákladní dopravy mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Mezi Ostrovačicemi a Popůvkami pak zpomalují i osobní auta v levém pruhu. V Jihlavě v ulici Romana Havelky u křižovatky s Hybráleckou zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkářem. Počítejte tam s omezením provozu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pokud máte čas v pondělí v 17.50, nastražte uši, protože ten čas se bude promítat film Pět čvestek v kině Lucerna. No a my o tyto vstupenky budeme za chvilku hrát.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut. K tomu ve hře jsou v téhle chvíli na Krokodýlu dvě vstupenky do kina Lucerna na promítání filmu Pět švestek. Bude se to promítat v pondělí 1. června od 17 hodin a 50 minut. Další, troufejme si říct, úspěšná komedie uvidíme z režisérského pera Jana Svěráka.
2: Tak a vy u tyhle vstupenky můžete soutěžit právě v této chvíli na lince 603 103 103, tak volejte.
1: Kdo pak volá? Krokodýl, dobrý den.
3: Zdarec, tady Denis.
1: Nazdar Denis, jaký máš program na víkend?
3: Asi budu sedět doma za okrem.
1: Že proto nemá být tak hrozný teda jako s tím deštěm?
2: Já se taky myslím,
3: že to tam má být, no tak uvidíme. No.
1: Uvidíme. Prosím tě, Žanek se ptá, může?
3: Jo.
4: Měli jste někdy scuka v augecu?
1: Co to znamená, scuk v augecu?
3: Tak když tak radši nápovědu.
1: Tady je?
5: Sraz v Lužankách.
6: Sraz v Písárkách, nebo v Lužankách, augec jsou Lužánky.
7: Sraz v Lužankách.
8: Sraz, ale kde to fakt nevím.
1: No, tak zaznělo nám tam poměrně hodně krát.
3: Jasně, no, no, no. Tak je to sraz v Lužankách.
4: Dá si scuka v augecu, znamená mít schůzku nebo sraz v Lužankách.
1: Kde ty si dáváš scuka? Kdy si dáváš?
3: Já se s někým scuka nedávám.
2: Ty jsi doma za tím oknem.
3: Já za tím oknem, no, zalezle.
1: Prosím tě, ale budeš muset teda v pondělí vylezeš do kina, to vylezeš?
3: No, tak snad jo, no.
2: Výjimečně.
1: Dobrý, hele, gratulace, měj se, zdarec.
2: Hezký den.
3: Zdar.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: 7 hodin 18 minut, to je čas, kdy posloucháte Rádio Krokodýl, kdy v centru Brna máme 10 stupňů, v Břeclavi mají 8, v Hodoníně 8, ve Znojmě pro změnu 8, Vyškov, ten hlásí úplně jinou teplotu, ten hlásí taky 8 stupňů. Ve Žďáru nad Sázavou je plus 5, odpolední teploty při jasné obloze 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Přes 200 kilo masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našli při kontrole inspektorky státní veterinární správy v brněnské tržnici v Olomoucké ulici. Provozovatelům obchodu hrozí pokuta až 50 milionů korun. Jihomoravští radní včera udělili třem lidem titul mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získala Věra Častová za výrobu a vázání obřadních pokrývek hlavy, Irena Rajsigová za šití krojových kožichů a košíkář František Kresl. Dron zasáhl dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou, utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce zraněni. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezony prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Podle trenéra Jiřího Nováka se ukázalo, že bez patřičné agresivity to nepůjde. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Hněvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
11: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
14: Ano, slyšíte správně.
13: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
14: Žádné dlouhé čekání.
13: Profesionální montáž a rychlá realizace.
14: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
13: nebo telefon 724 100 122.
14: Klimatizace Břeclav.
13: Řešení proti letnímu horku.
15: Stavíte?
4: Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Ano, už zítra večer se to nad městem Brnem znovu rozzáří. Festival RegioJet Ignis Brunensis startuje zahajovacím ohňostrojem Bella Ciao v italském stylu a italském rytmu, současně jako finále jeho brněnského dětského dne v areálu Hněvkovského.
2: Tak nezapomeňte, už zítra začátek je tradičně ve 22:30 a k hudbu k ohňostroji uslyšíte samozřejmě jako vždy exkluzivně tady u nás na Rádiu Krokodýl.
1: Doporučujeme na místo jet ideálně městskou hromadnou dopravou. Pokud pojedete autem, tak parkovat budete moci v podstatě na jediném místě, ale zase velmi prostorném. U obchodního centra Avion Brno. Odtud dojdete, je to kousíček pár set metrů, po osvětlené cyklostezce až k ohňostroji nad Hopsálkovem.
2: Tak jestli vyrazíte, užijte si to.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Martina.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 je silný provoz nákladní dopravy mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Mezi Ostrovačicemi a Popůvkami pak zpomalují i osobní auta v levém pruhu. V Jihlavě v ulici Romana Havelky u křižovatky s Hybráleckou zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkářem. Počítejte tam s omezením provozu.
1: Máme tady dopravní nehodu na D1 těsně před Brnem. Za exitem 182 se srazilo nákladní auto s osobním a přerušovaná kolona kamionů, no fakt, tady vidím na kameře, to je přímo u 9 křížů, jakože u toho odpočívadla, tak ještě před 9 kříži, tady vidím kilometr 165, začíná ta kolona kamionů směrem do Brna.
2: To je
1: takže
2: ale parádička.
1: Kolik? Nějakých 31-32 kilometrů. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:07, jdeme za dětmi.
2: A ve školce v Králově Poli se ptáme, k čemu je kulma.
3: Na vyčírání.
4: Když maminka nebo babička šije.
5: Z té kulmy si vybel hřeben.
6: Co třeba je taková houbička, tu má babička a to je na šití.
7: Třeba hřeben na česání.
8: Třeba ty asi koupelna.
1: Používáš doma kulmu?
2: Ne, žehličku.
1: Šmar. A dcera?
2: Ta ne, ta má zakázaný. Ta má ještě zdravý vlasy, takže...
1: A kdo pak jí to zakázal?
2: No samozřejmě, že já, ale já už můžu. Ty moje vlasy už letos jako museli vydržet.
1: Dneska ráno se ještě od Horákových z domova do Zmíve u vás ujišťuju. Velmi zajímavé věci. Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: 3 minuty a bude 7:45. Vy jste s Krokodýlem. V centru Brna máme v téhle chvíli 12,5 stupně. Vyškov hlásí 13,5, Břeclav 10,5. Stejně tak Znojmo ve Žďáru 10 stupňů, v Jihlavě stupňů 6. Odpolední teploty při jasné obloze 24 až 27 stupňů. Pršet dneska nemá.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Městská část Brno-Střed nabídne studentům vysokých i středních škol ke sdílenému bydlení velkometrážní byty, o které je dlouhodobě nízký zájem. Pro pilotní fázi projektu radnice vyčlenila asi 20 bytů ze svého fondu. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Spojené státy Mexiko a Kanada včera oznámily, že zavádějí jednotná opatření v oblasti veřejného zdraví pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy ebolou. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které země hostí. Basketbalistka Eliška Hamzová se ještě může objevit v dresu Minnesoty v této sezóně. Klub ji sice v pondělí propustil, ale včera s českou rozehrávačkou uzavřel takzvanou rozvojovou smlouvu, s kterou může nastoupit maximálně do 12 zápasů základní části. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
5: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
4: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
5: www.terme-la.at.
6: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
7: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
8: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
9: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Za 7 minut bude 8. Ano, přátelé, jak nám to teploty stoupají, tak nastražte uši, protože na Krokodýlu jsme odstartovali rubriku s krokodýlem na koupáku.
2: A máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit za prvním letošním osvěžením. Jako první otevřelo koupaliště Kraví hora, takže plavky ručníka můžete rovnou vyrazit.
1: A zítra se otevírá oblíbený biotop, což je ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. Bude tam italská zmrzlina, bude mít velkou premiéru nový zmrzlinovací stroj, který si nechali dovést zítra. Prosím tě, a zítra celý den zmrzka jenom za 15 kaček.
2: Ty jo, tak kolik jich sníš?
1: Jednu, to bude stačit, bohatě. Jinak v pondělí také musíme říct, že otevírá koupaliště Královo pole.
2: Tak si tu sezonu hezky užijte.
0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Samba z Dejanéra od Beríny. Tady u nás na Radiu Krokodýl 2 minuty před 8 hodinou.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz. Radio Krokodýl.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Bude 8 hodin, jste s Krokodýlem, kde budou zprávy Máje Katka. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, soud rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského proti vazbě. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 8. David Guetta a Jennifer Lopez. Dáme také Depeche Mode. A bude i poetika. Dneska bude hezky a výrazně tepleji, než tam máme teď v téhle chvíli. V centru Brna teď měříme nějakého 12,5 stupně, Vyškov má 13,5, 11 má Břeclav a také Znojmo. Ve Žďáru nad Sázavou je 10,5 stupně, v Jihlavě 6. Odpolední teploty by dneska měly být při jasné obloze do nějakých 27 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Krajský soud v Brně rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského proti vazbě. V ní je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Vyplývá to z justiční databáze. Soud může věc komentovat až poté, kdy rozhodnutí vyhotoví a doručí účastníkům.
7: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
5: Na seniora se u Vlkoše na Hodonínsku včera při pracích ve svahu převrátil traktor. Muž na místě zemřel. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Traktor pracoval na svahu, za ním byla připojená sekačka.
7: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
5: Ochranci ze stanice Pavlov včera museli z Čapího hnízda v Třebíči odebrat 3 mláďata. Matka u nich 24 hodin nebyla, na hnízdě zůstal jen samec. Mláďata teď zůstanou v inkubátoru a krmit je budou lidé. O další mláďata ve stanici pečuje čápice.
8: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
7: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Krokodýl.
5: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Jediný český gól dal Filip Hronek. Skončila tak i reprezentační éra trenéra Rulíka. Ten přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté vůbec do play-off dostali.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Martina.
10: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Přerušovanou kolonu čekejte na D1 mezi 182. a 196. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Doprava zpomaluje u Brna i ve směru na Prahu mezi exity 194 a 190. Na Třebíčsku na silnici z Menhartic směrem na Dešnou u odbočky na Lovčovice se srazila 2 osobní auta. Projíždí se tam kyvadlově. A v Jihlavě v ulici doktora Jiřího Procházky došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Počítejte tam s omezeným provozem. Pro Radio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme. Máme tady aktualitu zde jedničky. Moc špatný. U Brna kilometr 192 ve směru na Prahu je dálnice úplně uzavřená, protože tam hasiči zasahují u požáru nákladního auta. Takže dnešní den bude asi velmi zajímavý, ty kolony se nám nastřádají, od Prahy už je to od nějakého 162. takže nějakých 35, skoro 40 kilometrů a z druhé strany to bude taky narůstat. Ještě jednou opakuji, D1, kilometr 192 ve směru na Prahu, uzavřeno, hasiči jsou u požáru nákladního auta.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je to balík, co tady pro vás máme, milí krokodýlové.
1: Máme 103 200 korun a nabídneme vám je za odhalení krokodýlího zvuku už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11,5 minuty, to je chvíle, kdy hrajeme o peníze.
2: A máme jich opravdu hodně, 103 200 korun, k tomu na lince 603 103 103, tak volejte studio právě teď.
1: Jak se ozvalo teď? Jsem takový Pavlovův pes už. Reaguju na slovo teď. Uvolňuji telefon. Kdo pak tam? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Ota.
1: Oto, dobrý den, Oto. Zdravím vás do auta, kam?
3: No, teď se blížím tady kolem Slapani, dědu.
1: Jo, no buďte rád, že nejste na jedničce, která je zavřená, hoří tam auto, moc pěkné to tam je. No nic, pojďme ke zvuku. Co to podle vás je ten zvuk, který tady máme?
3: No, já si myslím, že to je jako při jakoby vojenským pochodu ten zvuk té boty, jak, nebo těch bot, jak prostě jdou na tu zem.
1: Rozumím, jakože pochodový krok.
3: Pochodový krok, přesně tak.
1: Vojenské Kanady o zem, dobře, jdeme si to pustit.
2: Mě by zajímalo, jestli je Ota voják.
1: Byl Ota voják v dětství, v mládí?
3: No tak, bohužel jsem to zažil, no.
1: Jo, já jsem to nezažil, já jsem tam nebyl.
2: Jak to?
3: Teda jo, nestálo to za nic. Teda, no.
1: A zvládáte stále jako pochodem vchod, vpravo v bok, levo v bok, čelem vzad? Zvládl byste to v pohodě?
3: Vždycky jsem to nesnášel a už bych se do toho nepouštěl.
1: Dobře, tak se pustíme do odpovědi, je správná nebo ne?
2: Arbitr zase kroutí hlavou, ne.
1: Je nám líto, není to správně.
3: Není to tak, no tak se nedá nic dělat.
1: Mějte se hezky.
2: Krásný pátek.
3: Taky.
1: Naschrnou.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
5: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save Me Tonight.

0: Těká půlnoc na Krokodýlu, nemáme půlnoc, máme za 10 minut půl deváté, jak to vypadá venku s počasím. V Brně máme necelých 15 stupňů, ve Vyškově už 15 je v Hodoníně, i v Břeclavi mají stupňů 13, ve Žďáru taky 13 a v Jihlavě je stupňů 11. Odpoledne má být jasno a teploty 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Na dálnici D1 u Brna hoří kamion. 4 jednotky hasičů zasahují na 192. kilometru ve směru na Prahu. Provoz už byl obnoven jedním pruhem. Celníci na jihu Moravy minulý týden odhalili 2 nelegální herny. Při 2 kontrolách zajistili 11 technických herních zařízení a hotovost přes 55 tisíc korun. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb kvůli přesunu agendy závislostí z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví vyhlásili výstražnou stávku nazvanou O nás bez nás. V pondělí v poledne na 2 hodiny přeruší své služby a vyjádří protest černým oblečením nebo transparenty. Tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Do hry vstoupí Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní.

0: Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je sice pravda, že dětský den, tedy Mezinárodní den dětí, bude až v pondělí 1. června, ale Krokodýl bude na místě, kde se to bude slavit už dnes.
2: Ano, naše krokohlídka udělá radost v dětské nemocnici, fakultní nemocnice Brno, a to na ulici Černopolní. V areálu se tam právě dnes koná dětský den.
1: A přímo z místa budeme také vysílat živě, bude tam kolega Jirka Wiener, takže budeme ve spojení a přineseme vám atmosféru přímo z místa, přímo z terénu. Tak nás poslouchejte, protože to bude dneska opravdu od srdce. A my jdeme na silnice.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, není to tam vůbec dobré. Dobrá zpráva je, že D1 už je průjezdná. Na kilometru 192 hořel kamion, už je to průjezdno levým jízdním pruhem, ale kolona před tímto místem je. V téhle chvíli nějakých 5-6 kilometrů. Z druhé strany, ve směru od Prahy, ta kolona těch kamionů přerušovaná je výrazně delší. Ráno tady byla nehoda a před ní se to tak nějak pozastavovalo, takže kolona začíná někde u Velké Bíteše, takže někde od kilometru 163 to pojíždí až do Brna. Tedy pravý jízdní pruh, levý je celkem průjezdný bez problému. Brno, Měříčkova ulice u křižovatky s Filkukovou, došlo ke střetu osobního auta s chodcem, neprůjezdný jeden jízdní pruh. Ulice Vídeňská na křižovatce s Polní došlo ke střetu osobního auta. S tramvají to auto je odstavené u krajnice. Ve Vyškově, v Žižkově ulici na křižovatce s Albrechtovou se srazila dvě osobní auta, provoz je veden kyvadlově. A taky se ještě dořešuje nehoda v Jihlavě v ulici doktora Jiřího Procházky, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Je toho dost, tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8.35, to je čas, kdy jdeme za dětmi.
2: Ve školce na lesné se ptáme, kdo je to kat?
3: Kat je nějaký podvodník. Člověk, který někdy může být i zlej a je to takovej voják. On Jiříkovi chtěl srazit hlavu ve zlatovlásce.
4: Kat může seknout do hlavy sekelou.
5: Ten kat má na sobě aj masku. A on třeba může někomu uškodit třeba mečem nebo nožem.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: 9 minut po půl deváté na Krokuriu, musím konstatovat, teplota už nám poskočila do výrazně příjemnějších hodnot. V Brně už máme 17 stupňů, 15 mají v Hodoníně, i v Břeclavi, i ve Vyškově. Žďár hlásí taky už 15,5, Jihlava stupňů 13. Odpoledne při jasné obloze 24 až 27.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Přes 200 kilo masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našli při kontrole inspektorky státní veterinární správy v brněnské tržnici v Olomoucké ulici. Provozovatelům obchodu hrozí pokuta až 50 milionů korun. Moravské zemské muzeum v Brně vystavuje nejvýznamnější archeologické nálezy posledních let. Jedním z nejvzácnějších exponátů je rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až 15 000 let. Dron zasáhl dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou. Utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce zraněni. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se. V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhajců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní 6. šampionát. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý, v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
10: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.cz.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
12: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Děkujeme vám.
16: Děkujeme vám.
17: No vám, i tobě, a taky tobě.
18: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dámy a pánové, Blbec na konec.
1: Dneska to bude ale takzvaně v ženském tvaru.
2: Jakože blbka?
1: Ne, jedna.
2: Podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Krásné páteční ráno. Jihomoravští policisté řešili v uplynulých dnech dva extrémní případy nezodpovědných řidiček. V Brně hlídka zastavila ke klasické kontrole osobní auto. Za volantem seděla 50-letá žena, která policisty uvítala slovy, že se jedou domů s přítelem vyspat. Následná lustrace ukázala, že řidička má už od roku 2018 zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechové zkoušce se odmítla podrobit a pokusila se z místa odejít na autobus. Nakonec žena skončila s pouty na rukou a souhlasila i s dechovou zkouškou. Až šestý pokus se povedl a hodnota byla téměř 2 promile alkoholu. K druhé události vyjížděli policisté na Blanensku, kde 58-letá řidička nezvládla vůz a nabourala do zaparkovaného auta. Svědci na tísňovou linku nahlásili, že žena je zřejmě v šoku, protože neustále túruje motor a snaží se z místa odjet. Nakonec celou silnici zablokovala. Hlídka na místě zjistila, že příčinou nebyl šok, ale alkohol. Žena krátce před 13. hodinou nadýchala 3,53 promile alkoholu. Obě ženy trest nemine. Přeji hezký den a příště zase naslyšenou.
1: Teda holky?
2: Já si říkám, že ty policejní alkohol testy musí být ale strašně nadřený.
1: To je pravda.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Stal se rok 1988, kdy Roxette vydali The Look, to, co právě teď hraje Krokodýl. Právě teď to jsou 3 minuty před 9:00.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Třeskutou komedii s písničkami Sám na dva šéfy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin a představení Z pohlavního života našeho lidu nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl. Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
6: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno Digifest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
3: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
6: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. Digifest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
9: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa, to dobré začíná u nás.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
0: I v poslední pracovní den 22. týdne, tedy v pátek 29. května, jste zvolil jako společníka Rádio Krokodýl. To nás těší. Dobrý den ze studia Rádia Krokodýl, přeji v téhle chvíli Katka Horáková.
11: A Tonda Kala, pěkné páteční dopoledne. Policie pátrá po 63-letém muži z Břeclavska, další podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. dáme 90. myslím tím muziku z 90. let. Savage Garden. Sonic. A taky třeba 24/7. Dneska to bude opět připomínat léto, má být jasno a teploty do 27 stupňů.
12: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Fakultní nemocnice Brno připravuje ve spolupráci s mateřskou a základní školou při fakultní nemocnici otevření psychiatrického stacionáře pro děti základní školy. Fungovat bude od září. Včera to při příležitosti oslav 70. výročí založení školy řekla její ředitelka Markéta Olbertová.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
11: Policie pátrá po 63-letém Miroslavu Wolfovi z Břeclavska. Odešel z domova neznámo kam. Může být v ohrožení života, nevzal si sebou potřebné léky. Na sobě může mít maskáčové kraťasy, košily a sandály. Pokud někdo muže spatřil, má volat linku 158.
1: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
11: Zámek v Litomyšli otevře 2. června nový prohlídkový okruh věnovaný historii zámeckého divadla z roku 1797. Návštěvníci uvidí historické kulisy, divadelní kostýmy i repliky strojů, které kdysi na jevišti vytvářely vítr, déšť nebo hrom.
13: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
11: Ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa se včera žádné překvapení nekonalo. Čeští hokejisté podlehli 1-4 Finsku. Náš přemožitel v zítřejším semifinále nastoupí proti Kanadě, která si poradila s týmem Spojených států 4-0. Hokejisté Švýcarska porazili Švédsko 3-1 a v semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko po výhře 2-0.
14: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice. Jak to tam vypadá, to nám teď řekne Martina.
15: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Komplikace čekejte v Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce Spolní, kde došlo ke střetu osobního auta s tramvají. V Brně v Měřičkově ulici na křižovatce s Filkukovou srazilo auto chodce. Ve Vyškově v Žižkově ulici na křižovatce s Albrechtovou bourala dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři a provoz je omezený. Po požáru nákladního auta byla dálnice D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu už zprůjezněná pravým pruhem. Kolona tam má 5 kilometrů. Přerušovanou kolonu čekejte na D1 mezi 182. a 196. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. A dvoukilometrová kolona je na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 9. hodině, Katka má v téhle chvíli vypnutý mikrofon, aby mě do toho nemohla kecat. Co se nám tady dneska stalo? Po zprávách v 7 hodin se Katka zvedla a říká, Dudulu, do obchodu, chceš něco koupit? A říkám, jo, kupně mílu, tu ti nekoupím. Proč bys mě nekoupila? No to není zdravý, říkám, aha, dobře, to je velký. Tak mě koup, prosím tě, tatranku. Tu ti taky nekoupím. Proč? No to není zdravý. Říkám, počkej, to mi jako nekoupíš nic? Říkám, ne, nic. A bylo ticho, já jsem si říkal, to nějak bude pokračovat. A ozvalo se, koupím ti jogurt, chceš? Říkám, no tak jahodovej. A fakt mě přinesla jahodovej jogurt. Teď máš možnost mluvit, teď jsem ti pustil mikrofon.
1: Co je na tom jako špatně? Tak jako, abych to osvětlila, jo. Tonda se tady snaží už několik měsíců zhubnout.
0: A daří se mi
1: dělat
0: to?
1: Něco pro svoje zdraví. Tak já tě přece nebudu podporovat v tom, že do sebe budeš ráno v 7 ládovat cukr.
0: Byla...
1: A navíc chci, abys byl šlank na léto do plavek.
0: Děkuju. Tímto bych chtěl pozdravit tvého manžela Davida.
1: Nebo nemusí hubnout, takže tam je to v pohodě. Tomu koupím tu milu dneska.
0: Ježíš!
2: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prcek ještě neví, co mluví.
3: 99. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Hejt vašeho života objednáváte, milí krokodýlové, odkudkoliv, ale musíte dát přesnou adresu program@krokodil.cz. Dneska vybírá Renča z Brna. Píše, že tenhle song jí vždycky připomene její svatbu. Prý jakmile zazněl, rozjel se parket a z oslavy byla pořádná party až do rána. Tak si tuhle vzpomínku pojďme užít i teď. Gala, Free From Desire.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: 9 hodin 21 minut k tomu. Vy jste s krokodýlem, říkáte si. Co dneska večer bysme tak mohli podniknout, přátelé, kamarádi, nastražte uši, protože tohle se tak úplně běžně neopakuje, protože dneska večer ožijí kostely v Brně i po celé jižní Moravě a vlastně po celém Česku. Noc kostelů nabídne koncerty, komentované prohlídky i možnost podívat se do míst, kam se úplně běžně nedostanete. Co všechno letošní program přinese tady u nás v Brně a na Moravě, a to nám právě teď prozradí mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
1: Rádi bychom posluchače Rádia Krokodýl pozvali na Noc kostelů, což je akce, kdy se víc než 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku otevírá veřejnosti s duchovním a kulturním programem. Letos se tato akce koná už po 18. a jenom v brněnské diecézi se do letošního ročníku zapojí přes 200 různých míst. Z konkrétních míst a programů bych ráda pozvala například do kostela svatého Janu, kde interaktivní hra pro rodiny s dětmi připomene výročí 800 let významného světce Františka z Assisi, a milovníci hudby určitě ocení gospelový koncert, který začne po 9. hodině večerní v Betlémském kostele v Brně. Informace k jednotlivým zapojeným místům a ke všem programům lidé najdou na webu nockostelu.cz.
0: Říká mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová. Děkujeme za pozvánku na dnešní večer.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx 2000.cz.
2: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90.

0: události na Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
5: Léto, slunce, plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Rednex za námi, před námi hádání hitu v jedné sekundě. Co je dneska ve hře, co můžete vyhrát, když uhodnete? Mám tady pro vás dva vstupy do rakousních lázní Termela, kam jste zváni na otevření letních lázní Termela. Je to pestrý program pro malé i pro velké. Zítra se děti můžou těšit na interaktivní zážitkový workshop Vivaldi Best Of. Od 17 hodin rozproudí vlny a atmosféru jihomoravské duo Los Rumberos se svým latinsko-americkým repertoárem. No a v neděli pak pobaví děti John Glina se svými cirkusovými čísly a o dobrou náladu se postarají muzikanti na tripu. Tak si přijďte užít skvělý víkend do Termela. Telefon je připraven 603 103 103 hit v jedné sekundě, taktéž po pořadě. Rádio Krokodýl, dobrý den. Děkuju, nashranou. Celou dobu tam někdo byl a nevydržel. Dneska hádáte tento hit.
3: 3, 2, 1, go!
2: To je celý. To byla ta sekunda. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo pak tam?
4: Karel Zámal.
2: Karlíku, poznal jste?
4: Sia to byla.
2: Pardon, přeskočilo to, kdože ještě jednou?
4: Sia to byla.
2: Sia to byla? Jak jste to mohl poznat? Vůbec nechápu z toho začátku.
4: Jsem asi dobrý.
2: Jo, no tak jako jo, Sia je dobrá. Takže, Karel vyhrál dvě vstupenky do Termela. Gratulace.
4: Dobrý, děkuji.
2: Zatím naschranou.
4: Naschranou.
2: A my si tu Siu dáme úplně celou. Chandelier se to jmenuje.

0: podstatě příjemný ploužáček od si Chandelier tady u nás na Krokodýlu. To byl hit v jedné sekundě, Karel uhodl na první pokus. V devadesátkách budeme pokračovat, dáme si taky pěkný ploužáček od All for One. Zazní také Tasmin Archer. A dáme taky svižné Green Day. Svátek slaví Max, nebo Maximilián, chcete-li, my gratulujeme.
1: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
2: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
1: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
2: www.terme-la.at
3: Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem. Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.

0: Hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Pěkná vypalovačka na krokodýlu Green Day, American Idiot. Přesně 2 minuty před 10. hodinou.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Rádio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. dáme Squeezer, Miley Cyrus a taky budou činasky.
11: Někdy se to prostě povede, stačí vteřina.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Já myslím, že dnešní počasí se taky povede. V centru Brna máme 21 stupňů, Vyškov hlásí 19, Břeclav i Hodonín taktéž hlásí 19 stupňů. Ve Znojmě mají 18, ve Žďáru 18, v Jihlavě 17. Odpolední teploty při jasné obloze až 27 stupňů.
12: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
13: Pěkné dopoledne.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
13: Už po 18. se dnes po celé republice otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů. Letošní ročník nese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Lidé mohou navštívit běžně nepřístupné prostory a zúčastnit se koncertů nebo komentovaných prohlídek. Už přes 700 tisíc lidí se potýká s nějakou formou revmatického onemocnění. Číslo podobně jako u jiných nemocí roste kvůli stárnutí populace a lepší diagnostice, jenže revmatologové chybí. I proto odborná společnost, pacientská organizace a rezort zdravotnictví pracují na plánu, který by systém posílil. Mezi hlavní rizikové faktory revmatických onemocnění patří genetika, infekce, obezita i kouření. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě. Veškerý personál je v bezpečí. Zatím není jasné, co přesně se stalo. Exploze otřásla domy v okolí a zbarvila oblohu do oranžova.
14: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
13: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Češi skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek. Duel byl zároveň rozlučkou Radima Rulíka, který míří na lavičku Kladna.
15: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zkontrolujeme silnice, slovo má Martina.
16: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Karlově ulici u křižovatky s Mateří ulicí se srazila 2 osobní auta, blokovaný je tam 1 pruh. Pozor v Břeclavi v Čermákově ulici, kde došlo ke srážce osobního auta a dodávky. Na výjezdu z Kunovic směrem na Uherské Hradiště blokuje 1 pruh, nehoda 3 osobních vozidel. Na D1 u Brna na 192. kilometru ve směru na Prahu se likvidují následky požáru nákladního auta. Přerušovaná kolona je od 197. kilometru. Celý provoz zůstává mezi 182. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. Uzavřená je aktuálně D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy na 0,5 kilometru po nehodě. Čekejte tam zhruba 4-kilometrovou kolonu. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme, ještě se podíváme do policejní svodky. Tady zajímavá informace. D2, první kilometr ve směru na Brno, je to, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Proběhl tam totiž incident řidičů. Je tam odstavený autobus a nákladák, na místě zasahují i záchranáři. Že by pátek, trošku nervozity, s nás v klidu, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě,

0: Jsou 9:54, máme pátek, venku máme krásně. Na zítřek sice se někde hrozí s nějakými přeháňkami, ale tady v Brně by to počasí mělo být jako moc pěkné, snad i úplně bez deště, tak se necháme překvapit. Teď už přichází Katka. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. A rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl,

přehled o tom, co se nosí, já nezapomínám 10 let, jak půl hodin.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opela.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A víme, že 6.6. bude živo a veselo v Bílovicích nad Svitavou. Na hřišti za Sokolovnou se totiž bude konat multižánrový festival Bílovická křižovatka. Začne ve 13.30, no a těšit se můžete na kapely AG Fleck nebo Helmutova stříkačka a další a další. No a pokud zatím žádné plány na příští sobotu nemáte a chtěli byste vyrazit, tak volejte právě teď Studio Krokodýla 603 103 103. Mám tady dvě vstupenky, no a první z vás, kdo se dovolá, tak ty vstupenky získá. Takže ještě jednou připomínám, příští sobotu 6.6. Bílovická křižovatka, multižánrový festival, spousta kapel tam bude, no a první z vás, kdo se dovolá sem ke mně, tak může na tenhle festival vyrazit. Tak přátelé, linka je stále volná, je vám k dispozici, někoho už tam asi máme. Hezké dopoledne, Krokodýl. Tak někdo nám vypadl, někdo chtěl, ale nějakým způsobem se nám to spojení přerušilo, tak šance pro vás ostatní hned teď zavolat máme ještě chviličku na to, abyste se dovolali a můžete vyrazit úplně gratis s Krokodýlem. Bílovická křižovatka, tak přátelé, bude někdo rychlej, bude. Krásné dopoledne, Krokodýl.
2: Dobrý den, volám na vstupenky.
1: Voláte úplně správně, jak se jmenujete?
2: Petro,
1: odkud jste, jestli se můžu zeptat?
2: Brna.
1: Z Brna, tak to nebudete mít daleko do Bílovic. Už jste někdy byla na Bílovické křižovatce?
2: Ne, nikdy.
1: Nebyla.
2: Nikdy.
1: Takže to bude premiéra. Tak vám přeju, ano. Ať se vám to vydaří, ať máte super počasí, ať si to hezky užijete. Blahopřeju.
2: Super, moc děkuju.
1: Krásně, nashledanou.
0: Rádio Krokodýl.

0: Oxyba. Vyberte kompletní výbavu na oxybak.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
2: Ano, slyšíte správně.
1: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
2: Žádné dlouhé čekání.
1: Profesionální montáž a rychlá realizace.
2: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
1: nebo telefon 724 100 122.
2: Klimatizace Břeclav.
1: Řešení proti letnímu horku.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Je dobré nebýt nikdy sám. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
12: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A krokodýl vám už dnes poradí, co v pondělí na oběd, abyste se nemuseli v pondělí trápit s tím, že nic nemáte a že budete muset něco schánět. Tak mrkněte a objednejte už dnes na www.obědyadam.cz a objednejte si a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. No a v pondělí tady doporučujeme třeba fazolovou polévku s klobásou a k tomu smažený kuřecí řízek cordon bleu s vařenými brambory a domácí tatarkou. Oběd po domluvě donesou až k vám domů nebo tedy do práce. No a samozřejmě k tomu bezplatný rozvoz a jednotná cena. Tak to je automatika. Tak dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
3: Rádio Krokodýl. Nový

0: na čase být.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Je 10:44, Krokodýl přeje krásné páteční dopoledne, no a dneska jsme opět vyrazili do ulic mezi vás. Naše krokohlídka dělá radost konkrétně v dětské nemocnici na Černopolní. Proč? Tak to už přímo z místa prozradí kolega Jirka.
3: Krokohlídka se nachází právě teď v areálu dětské nemocnice, fakultní nemocnice Brno. My zdravíme, jsme tady s Lenkou a tady se dějí věci.
4: Ahoj všichni posluchači, já vás zdravím teďka z dětské nemocnice, fakultní nemocnice Brno na Černopolní. Ráda bych vás všechny pozvala semka na dětský sportovní den se sportovními brněnskými kluby. A na co se můžete těšit? Můžete si tady vyzkoušet například střelbu na koš, můžete si vyzkoušet i různé baseballové aktivity, golfové aktivity, rugby aktivity, popřípadě i volejbal.
3: Tak se zastavte. Navíc Radio Krokodýl tady dneska bude celé dopoledne a odpoledne. Vysíláme odsud, tak se zastavte, fakultní nemocnice Brno, dětská nemocnice.
2: Tolik dnešní dětský sportovní den v dětské nemocnici, fakultní nemocnice Brno. Tak neváhejte a zastavte se.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
5: Dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
8: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
7: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
8: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
11: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Eva Max a vyladíte krokodýla krátce před 11. Hezké dopoledne vám přejí Katka a Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, téměř 40% mladých Čechů podle průzkumu užívá nějakou formu nikotinu, i o tom už za chvilku.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Lady Gaga. Taky bude John Cicada. A z českých Like It. Za 3/4 minuty bude přesně 11.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska bude opět parádně, převládat bude jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost a teploty až kolem 27.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fakultní nemocnice Brno připravuje ve spolupráci s mateřskou a základní školou při Fakultní nemocnici Brno otevření psychiatrického stacionáře pro děti základní školy. Fungovat bude od září, a to pro děti, které zde nemusí být hospitalizované. Počítá se se 2 třídami. Děti se budou střídat asi v 6týdenních turnusech. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina pak denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich 29,5%. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice. Město New Orleans hrozí, že ho během tohoto století zcela obklopí voda, ukazuje to odborná analýza. Experti proto doporučují začít s plánováním přesunu města už nyní, aby se předešlo budoucím problémům a chaosu.
8: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté si o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Noři porazili Lotyšsko 2-0 a poprvé v historii postoupili v play-off mezi nejlepší 4. Soupeřem v boji o finále jim zítra bude domácí Švýcarsko. Američané podlehli 0-4 Kanadě a v zítřejším semifinále je čeká Finsko.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A co se teď děje na silnicích, tak to sleduje Martina.
10: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Bubeníčkova a Gajdošova bourala 2 osobní auta, počítejte se zdržením. Nehoda 2 osobních aut se stala také na Znojemsku na výjezdu z Bije na Tasovice. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy na 0,5 kilometru se po nehodě nákladního auta s autobusem už projíždí levým pruhem. Kolona má zhruba 3 kilometry. Na D1 je silný provoz mezi Velkou Bíteší a Brnem ve směru od Prahy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Děkujeme, Martino. Ještě dodám, že dnes ráno na D1 u Brna hořel kamion. 4 jednotky hasičů zasahovaly na 192. kilometru ve směru na Prahu. No a už víme, že zásah skončil. Hasiči předběžně škodu odhadli na 1,5 milionu korun. Uchránili tím 4 miliony a příčinou tohoto požáru byla podle hasičů technická závada. Tak byly tam velké komplikace. Doufám, že jste to všichni ve zdraví přežili.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

11. No a budeme zase soutěžit. Chystám soutěž s krokodýlem cestovatelem a dnes vás vezmu na místo, které už svým názvem láká k tomu vyrazit tam na rande. Další nápovědy už za chviličku a budete moci vyhrát vstupenky na hudební festival, tak si to nenechte ujít, buďte s námi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane Vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Cestovatel.
1: Máme 19 minut po 11. Krásné páteční dopoledne přeje Katka, no a před námi Krokodýl Cestovatel, a to znamená tip na nějakou tu procházku a taky samozřejmě soutěž. Tak volejte studio 603 103 103, protože za odhalení toho místa, na které se dneska budu ptát, můžete ode mě vyhrát dvě vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka. Konec se bude příští týden v sobotu 6. června od 13.30 na hřišti za Sokol v Bílovicích nad Svitavou. Jak jinak? Tak přátelé, tohle jsou moje dnešní nápovědy. Dneska hádáme místo, kde si často dávají dostaveníčko milenci. Nachází se v Brně na pomezí Králova pole a Řečkovic. Jde vlastně o suchou retenční nádrž řeky Ponávky. Oblast je využívána k rekreaci a taky návštěvám brněnských obyvatel. No a místo vhodné pro schůzky zamilovaných nese i podobný název. A taky tam chodíte hodně na kolo anebo na pivo. Tak někoho už máme na telefonu. Krásné dopoledne, Katka, kdo tam?
2: Tady Veronika.
1: Veroniko, chodíte taky na tohle místo, na které se dneska ptám?
2: Už ne.
1: Už ne? To znamená, že máte doma nějaký trvalý vztah, tudíž nemusíte?
2: Přesně tak.
1: Přesně tak. Tak na co se dneska ptám?
2: Já bych řekla, že to bude zamilovaný hájek.
1: Naprosto správně, jednička s hvězdičkou, ale nemusíte tam chodit jenom na rande, i když jako i po mnoha letech vlastně můžete, ale třeba na pivo nebo na kolo to by šlo, ne?
2: Já myslím, že jo, a my budeme v Židenicích, tak...
1: To máte z ruky. Tak jo, tak hlavně můžete vyrazit příští víkend na Bílovickou křižovatku, protože na tenhle festival máte právě teď ode mě dvě vstupenky, tak gratuluju.
2: Super, děkuji vám.
1: Krásný den a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýl dnes pro vás vysílá i z dětské nemocnice v Brně v Černopolní ulici. No a co se tam aktuálně děje, tak to už přímo z místa prozradí kolega Jirka.
2: Radio Krokodýl vysílá z fakultní nemocnice Brno, z dětské nemocnice. Jsme přímo na místě a máme tady i pana ředitele Vlastimila Vajdáka, kterého zdravíme. Pěkný den.
3: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
2: Co jste dneska připravili tady?
3: Fakultní nemocnice Brno již tradičně pořádá dětský den, kde máme za chvilku 1. června a připravili jsme pro naše jak malé pacienty, tak i pro děti z blízkého okolí a jejich rodiče jsme připravili dětský den. My se chceme hlavně věnovat prevenci a chceme, aby děti neseděli jenom u tabletu a u počítačů, ale aby poznali, jak vypadá sport. A proto jsme tady se domluvili se zástupci sportovních klubů, kteří představují své sportoviště a snažíme se ty naše malé kamarády a děti přitáhnout tomu sportu a ukázat jim, že nejenom ty tablety jsou dobré, ale že i ten sport může spoustu lidí obohatit a připravit jim krásné zážitky do budoucna.
2: Přátelé, ano, rozpohybovat děti, tohle byl ředitel dětské nemocnice, fakultní nemocnice Brno, pan Vlastimil Vajdák.
1: Jak jste mohli slyšet, dnešní dětský sportovní den v dětské nemocnici fakultní nemocnice Brno je pro všechny děti, nejen pro malé pacienty. Tak vemte prcky a zastavte se, je tam s vámi i krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Dobré dopoledne, Brno a celá Jižní Moravo.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Pořádný balík prachu tady pro vás mám v 11 hodin 40 minut na lince 603 103 103, kterou můžete volat právě v této chvíli a nabízím 103 250 korun. To je ale peněz, tak kdo si o ně zasoutěží? Hezké tady dopoledne, Kuba. Krokodýl. Halo, halo.
2: Ahoj, tady Kuba.
1: Ahoj Kubo, zdravím tě, tak připraven typovat.
2: A tak můžeme.
1: Tak jo, tak si připomeneme zvuk. Jak jsi to naposlouchal? Co typuješ?
2: Už jsem to naposlouchal moc, tak už mě zbývá třeba jenom manipulace s koprem, jakoby trhání nebo stříhání kopru.
1: Hezky na zahrádce, jo? Nebo prostě v nějakém...
2: Jo, na zahrádce klasicky, jak se jo? To utrhne a pak se to zdává už do jídla. Tak.
1: Máš rád kopr? To je zrovna taková jako sporná záležitost. Mám pocit, že lidi
2: jako
1: to buď nesnáší nebo milujou.
2: Mm-hmm. Jako dítě vůbec, ale teď ho zbožňuju naprosto.
1: Změnila se ti chuť. Já ho třeba taky zbožňuju, protože za mě nádherně voní, skvěle chutná. Taková kulajda třeba. Tak. Uvidíme, jestli je to kopr. Jsi připravený, můžeme dát slovo arbitrovi.
2: Ano, ano.
1: Tak jdeme na to. Tak doufám, že ten kopr nepřestaneš mít rád, i přesto, že to není správný typ.
2: Určitě nezanevřu.
1: Tak fajn, to jsem ráda, tak zase někdy příště, měj se hezky, ahoj.
2: Hezký víkend, ahoj.
1: Čau, čau. No a samozřejmě do příštího soutěžního kola opět navýšíme náš bank, tak se držte krokodýla.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Halo, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Ne, je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora,
5: Jamaja, taky.
6: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák,
6: zapínám, krájím.
5: Šlehám,
6: sedím.
5: Strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám.
5: Utírám,
6: solím.
5: Pepřím,
6: servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
2: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
1: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
2: www.terme-la.at.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin oldies party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
7: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Tohle byly Ilira a Ale Farben tady u nás na Krokodýl krátce před 12, kdy má Petra další čerstvé zprávy.
1: Hezké poledne, konflikt dvou řidičů dnes asi na půl hodiny zastavil D2 před Brnem, i o tom za chvilku.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. hodině se těšte na Krokodýlu na Taylor Swift. Taky rozhýbeme tělo s Kaomou. Bude Lambáda a taky Xindl X.
7: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku.
0: Za 2,5 minuty bude 12 hodin.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí i dneska na jedničku. Převládat bude jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost a teploty vystoupají až k 27 stupňům.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezký pátek.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Konflikt dvou řidičů dnes dopoledne asi na půl hodiny zastavil D2 před Brnem. Jeden z mužů skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. Přes 5 milionů českých domácností loni v listopadu dostalo do svých poštovních schránek příručku nazvanou 72 hodin, která obsahovala návod, jak se připravit na první 3 dny krize. Podle průzkumu 83% z příjemců příručce skutečně věnovalo pozornost. 2/3 si ji nechali doma, aniž by se jí zbavili. Washingtonský okresní soud zamítl zablokovat exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zpřísňuje pravidla volby poštou. Pro demokratickou stranu jejíž advokáti zastávali stanovisko, že tento krok může znevýhodnit miliony řádně registrovaných voličů, je to citelná prohra. Trump proti hlasování poštou zbrojí od své volební prohry s Joeem Bidenem z roku 2020, i když tuto metodu v minulosti sám využíval.
11: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
10: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Jediný český gól dal Filip Hronek. Skončila tak i reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. Ten přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté vůbec do play-off dostali.
12: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne z Krokodýla, taky vám všem za volant. Aktuálně pozor, v Brně dvě policijní hlídky, a to v ulici Podkaštany a taky v ulici Selská. Dále na trase z Pohořelic do Brna na sjezdu do Popovic bouralo osobní auto s nákladňákem a na D2 na 53. kilometru směrem na Brno bouralo osobní auto do dopravního značení. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a kdyby něco, ozvěte se.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: odbyla 12. Krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, přeje Katka, se mnou už zase Tonda.
1: Mně se tady tak líbí, já jsem se musel koupit tu Milu na svačinu, tak jsem si snědla, můžu jít pracovat dál.
0: Já jsem ti tak věřila. Tak jsem ti věřila, že odoláš.
1: Neodoláš.
2: Hit za hitem a přitom ani...

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptej se v práci Karlíka. Hele, že prej jsi skončil s chlastem. Jo, už jsem podnikl první kroky. No a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky. Well,

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase v

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádia Krokodýl.
1: 10 minut před půl jednou jdeme za dětmi v mateřské školce, že by nás smysl zjetali děti. Víte, kdo je to kat?
2: Kat je nějaký podvodník. Člověk, který někdy může být i zlej a je to takovej voják. On mi říkal, že chtěl srazit hlavu ve zlatovlásce.
3: Kat může seknout do hlavy sekelou.
4: Ten kat má na sobě aj masku. A on třeba může někomu uškodit třeba mečem nebo nožem.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
5: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
12: Ano, slyšíte správně.
11: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
12: Žádné dlouhé čekání.
11: Profesionální montáž a rychlá realizace.
12: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
11: nebo telefon 724 100 122.
12: Klimatizace Břeclav.
11: Řešení proti letnímu horku.
13: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
14: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
13: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
14: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
19: Je dobré mít se na koho spolehnout.
20: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Minutu po půl jedné ladíte rádio Krokodýl. Rádio, které fandí školám, které omezují mobilní telefony. Která další škola se přidala? Tak o tom právě teď na Krokodýlu.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Ondřej Hýsek, jsem ředitelem základní školy Akademia v Brně a na naší škole máme omezení mobilních telefonů.

0: na prvním stupni základní školy. Velmi se nám to osvědčilo, žáci se o přestávkách spíše věnují zahradě, komunikaci mezi sebou, hraní v relaxačním koutku.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
2: A u dětí za chviličku zůstaneme, protože se půjdeme podívat do brněnské dětské nemocnice, co tam se děje, to si prozradíme během chvíle. Pokud jste to náhodou ještě neslyšeli teď, Karel Gott a Charlotte Elgottová, Srdce nehasnou.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Na Rádiu Krokodýl.
1: Ano, chystáme se na pondělí na Den dětí Rádiu Krokodýl, který tady u nás na Krokodýlu bude jako trošku větším rozsahu. No ale Krokodýl dneska vyrazil za dětmi na místo, kam se ty děti samozřejmě nedostávají, protože by chtěli, ale protože musí. Ano, naše krokohlídka dělá radost v dětské nemocnici na ulici Černopolní, ale co se tam děje a jak to tam vlastně vypadá, tak to nám teď přímo z místa prozradí kolega Jirka Wiener. Jirko, zdravím!
2: Je to tady krokodýláci Fakultní nemocnice Brno a dětská nemocnice. Tady probíhá dětský sportovní den a máme tady spoustu dětí. Ahoj! Tak jak se jmenuješ?
3: Sára Neslebová.
2: Jak se ti to líbí?
3: Hodně.
2: Co se vám tady líbí, děcka?
3: Je to tady super a líbí se mi tady všechno. Líbí se mi tady úplně všechno, je to tady bezvaha. Mně taky tady líbí všechno. Mně se tady taky hodně líbí všechno.
2: Přátelé, zastavte se, dětský sportovní den, přímo Fakultní nemocnice Brno, dětská nemocnice. Ahoj, děcka!
1: Ruku na srdce, nejradši bych ty děti neslyšel. Myslím to tak, že jsou zkrátka na místě, kde jsou, protože být musí, tak doufám, že aspoň trošku jim to ten krokodýl zpříjemní. Vám všem hezké páteční odpoledne.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
15: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
16: Und lieben Glauben.

0: Radio Krokodýl.
1: Hit za hitem. Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.

0: Miley Cyrus a její Flowers tady u nás na Rádiu Krokodýl. Minutu a půl před 13. hodinou.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co zahrajem? Po 13. hodině bude Benson Boone. Michael Jackson. A taky třeba Adam Ďurica.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Myslím, že se to dá nazvat, že je tam hezky. Ano, v Brně máme 25 stupňů, Vyškov hlásí 22,5, Hodonín i Břeclav hlásí 23,5 a teplota nám bude dneska ještě trochu stoupat na možných až 27 stupňů.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Pěkné odpoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Od zítřka začnou na dvou linkách MHD jezdit retro tramvaje a trolejbusy. Dopravní podnik nasadí o víkendech na trolejbusovou linku 32 4 vozy z 90. let a první dekády tohoto století. Na tramvajovou linku 10 3 retro vozy K2, T2 a T3. Od července pak začne znovu jezdit také historická linka H4, která nabízí víkendové svezení předválečnou tramvají zvanou Dřevák. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Příjem žádostí začne 25. června. Když se ženě z Anglie ztratila želva a 8 měsíců po ní nebylo ani stopy, vypadalo to, že se vydala na dlouhou cestu. Nakonec ji ale našli na poli, jen asi 300 metrů od jejího domova. Želva dokázala venku ve zdraví přežít zimu a vyhnout se také potenciálním predátorům. Čeští hokejisté si o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Noři porazili Lotyšsko 2-0 a poprvé v historii postoupili v play-off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem v boji o finále jim zítra bude domácí Švýcarsko. Američané podlehli 0-4 Kanadě a v zítřejším semifinále je čeká Finsko.
11: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré odpoledne, jdeme na silnice, jak to tam vypadá, co se kde řeší, tak například Brno, ulice Haršpická, tady máme nehodu dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Dořešuje se ještě nehoda na D1, kilometr 193,5 ve směru na Vyškov, kde se srazila dvě nákladní auta. To není všechno. Na Blanensku v Černé hoře ve Svitavské ulici došlo k dopravní nehodě i se zraněním, takže tam počítejte určitě s omezením. Pozor taky, dejte na trase z Pohořelic do Brna u sjezdu na Popovice, bouralo osobní auto s nákladním, i tam vás čeká lehké zdržení. Jinak kolona kamionů, která ráno začala tady u Brna, se chvilkami zkracovala, prodlužovala a teď vidím na kameře na kilometru 158, že tam začíná ta přerušovaná kolona kamionů, která je až k Brnu. Je to tedy velmi dlouhá kolona. Navíc máme pátek, takže to zdržení na výjezdech z Brna už je taky celkem zásadní. Dívám se, že ve směru na sever, tady před Lipůvkou, tady naberete nějakých 10 minut a pokud pojedete přes Kuřim jako úplně, tak tam je to v podstatě úplně to samé. Tak hodně trpělivosti a šťastnou cestu za vašimi blízkými.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
6: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
3: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Zítra začíná ohňostrojná přehlídka festival RegioJet Ignis Brunensis a začíná s nesoutěžním ohňostrojem, Bella Ciao v italském stylu a italském rytmu. Kde to bude, co se tam bude dít, tak to vám prozradím nejenom já během chvíle. Hezké odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii a tady je to chutnější. To bude tím, že oni používají domácí suroviny, ale my je dovážíme z Itálie.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Ano, už zítra nám to startuje. Prosím pěkně, bude to nesoutěžní startovací ohňostroj. Bude se konat v areálu Hněvkovského. Proč právě tam? No tam bude dětský den. Říkáte si, počkat, a co tam teda vlastně všechno bude? Mě maminka učila, když jsem byl malý, když nevíš, tak se zeptej. Koho jiného se zeptat než člověka, který to má kompletně zítra celé na starosti. Místo starosta městské části Brnojich Lukáš Bůla. Lukáši, mohl byste nám prosím v téhle chvíli říct, jak to vlastně bude zítra celé probíhat?
2: Náš dětský den začne v 10 hodin otevřením našeho biotopu v Horních Heršpicích, kde i tuto sezónu ladíme rádio Krokodýl. A celou sobotu také můžete ochutnat točenou zmrzlinu za 15 korun z našeho nového zmrzlinového stroje, který jsme dovezli přímo z italské Bologny. Také si celý den můžete na tomto biotopu zdarma zaplavat. V 10 hodin začíná program v areálu Hněvkovského přes řeku Svratku, kde se otevře Burger Street Festival, otevřou se také kolotoče a dětský den se spoustou programů tam bude pokračovat až do 18. hodiny. Od 20. hodiny na to naváže program před ohňostrojem Bella Ciao v italském hudebním stylu s hudbou na rádiu Krokodýl. Po celý den prosíme parkujte výhradně v obchodním centru Avion, odkud dojdete ve stínu stromů po cyklostezce podél řeky Svratky až do místa dění. Večer bude cyklostezka nasvícená jednotkami dobrovolných hasičů, kterým za to děkuji. Zkrátka arrivederci na Brno-Jihu.
1: Tak, my říkáme zdarec, ale děkujeme. Každopádně tohle byl místo starosta městské části Brno-Jih pan Lukáš Bůla, který tu bude mít zítra pod palcem. A startujeme s hudbou ve 22 hodin a 30 minut. Tady u nás, na Krokodýlu.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Hněvkovského na Brně-Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Radio Krokodýl.
4: Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
11: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
12: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
13: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit.

0: Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Je dobré mít dobré přátelé.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Den dětí na rádiu Krokodýl.
1: Počkáte dneska 1. června? Ne, milí zlatí, v klidu. V pondělí 1. června to bude Mezinárodní den dětí. Ale Krokodýl s dětmi dneska je. Krokodýl normálně vysílá z adresy Gorkého 45, ale dnes máme takzvané detašované pracoviště v dětské nemocnici. Ano, ve fakultní nemocnici Brno na ulici Černopolní. A je tam i kolega Jirka Wiener. Co se tam děje, kdo tam přišel, kdo se představuje, to zjistíme právě teď.
2: Krokodýl dneska vysílá i z fakultní nemocnice Brno, z dětské nemocnice. Jsme tady s Lenkou, probíhá tady sportovní den dětský.
3: Mm-hmm. Ahoj všichni, já bych vás ráda ještě na poslední asi 2 hodiny ráda pozvala na Černopolní, do fakultní nemocnice Brno, do dětské nemocnice. Konal a koná se tady ještě pořád dětský sportovní den, takže jste všichni zváni.
2: Co tady je možné k vidění a kdo všechno dorazil zatím?
3: Mm-hmm. Takže dorazila spousta základních škol prozatím. Každopádně, co je tady k vidění? Jsou to především stánky jednotlivých sportovních klubů, ať už je to baseball Draci, popřípadě Brno Golf Kaskáda, Žabiny Brno Basket, futsal Hellas, popřípadě Buldoci Florbalisti, Kometa, samozřejmě taktéž nesmí chybět. Po případě rugbysti z Dragon Brno.
2: A průběžně se sem trousí vlastně i malí pacienti.
3: Ano, přesně tak. Tato akce je tedy nejenom pro veřejnost, širokou veřejnost jako takovou, ale je i mimo jiné pro hospitalizované pacienty a pro pacienty v ambulantním ošetření a jejich doprovody.
2: Tak se zastavte, krokodýláci. Fakultní nemocnice Brno, dětská nemocnice i s krokodýlem.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
6: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
5: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
6: www.terme-la.at.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na 2. židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou. A doražte na 2. židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
9: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
10: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
11: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
13: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
18: Come on.

0: Kerová a Srdco Tepec tady u nás na Kroku Lílu. Je to vkaz roku 2009. Ano, tak nám ten čas valí. Čas valí opravdu hodně, budou 2 hodiny, znamená to jediné, že budou další zprávy. A ty má Petra, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, řidičům začne už brzy sloužit zmodernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov, i o tom za chvilku.
0: 3,5 minuty a budou 2.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
6: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Kouzelná flétna nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Bez roucha nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Som iba prízrak, něčá emotivná vzpomínka na život nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30.
5: Rádio Krokodýl.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Halo, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Ne, je to tajný.
9: Takže,
10: pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
10: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora,
10: Jamaja, taky.
9: Dobrý.
10: Jdeme.
9: Jedu.
10: Hořák, zapínám, krájím.
9: Šlehám,
10: sedím,
9: strouhám,
10: flambuju.
9: Hasím.
10: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
9: servíruju.
10: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
11: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s 2 e na konci.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Radio Krokodýl.
18: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co budeme sázet po 14. hodině, až třeba půjdete z práce domů, tak do té kolony, do auta. Dáme si zcela určitě Maroon 5 Sugar. Další mladé borce, tentokrát je One Direction. A z těch českých to budou Kabáti.
19: Už je to nejmín 200 let, to ještě placatej byl.
17: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ač to tak třeba před dnem dvěma nevypadalo, máme tady další krásný letní den. 25 stupňů máme v Brně, ve Vyškově 22,5. Žďár hlásí 22, Jihlava 21 a Břeclav 24 stupňů. A podle meteorologů dneska by to mělo být do nějakých 27 stupňů. Jaký by měl být zítřek? Tak ten by měl být sem tam někde s přeháňkami, ale teploty opět celku dost příjemné, protože se očekávají někde až k hodnotě 26 stupňů. Což si myslím, že jde.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
17: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
17: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská firma, která se zabývá mimo jiné vývojem technologií pro autonomní řízení aut, představila po necelých 2 letech vývoje autonomní uklízecí auto. Využití má najít například ve velkých logistických areálech nebo na výstavištích. Využitelné by mohlo být i v městských parcích nebo přes noc na pěších zónách v centrech měst.
17: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Řidičům začne už na konci letních prázdnin sloužit modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov. Ředitelství silnic a dálnic zde buduje terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a odděleným stáním pro osobní i nákladní dopravu. Součástí odpočívky bude také dětské hřiště, venkovní posilovna, nové sociální zařízení a sprchy. Obyvatelé slovenské obce Beluša si mohou konečně oddechnout. Policistům se totiž podařilo odchytit medvídě, které několik dnů pobíhalo po vesnici a jejím okolí. Zvíře našli a chytili poblíž místní mateřské školy. I když obec a policie varovali lidi před nebezpečím, mládě nikomu neublížilo.
3: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Do semifinále mistrovství světa postoupili kromě Finska hokejisté domácího Švýcarska, Norska a Kanady. Švýcaři se zítra od 15:20 o postup do finále utkají s Norskem, které prošlo v play-off mezi nejlepší čtyřku poprvé v historii. Kanada ve 20 hodin narazí na Finsko, které ve čtvrtfinále vyřadilo českou reprezentaci.
13: Ekonomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční odpolední špička nabírá na síle, aby toho nebylo málo, tak samozřejmě ještě nehody, kolony, no podrobnosti má pro nás Kuba.
20: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Stále pozor na dálnici D1 u Brna na cestě do Prahy na 192. kilometru, kde blokuje pravý pruh náklaďák po požáru. Do kolony se dojíždí na dvoustém. Na příjezdu do Brna z Prahy zpomalují kamiony už u Velké Bíteše. Osobní auta se dále zdrží od Ostrovačic. Doprava vázne v Brně na Hradecké ulici ve směru do centra v Řeškovicích. Zdržíte se tam do 5 minut. A ucpává se také Jihlavská ulice ve směru do centra za sjezdem z Vítežské. Pro Rádio Krokodýl z Globa Assistance Jakub Tělšar.
21: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dnešní noc nebude úplně obyčejnou nocí, protože právě dneska bude noc kostelu. Je, co to je? A kam vyrazit? Co vidět? No tak o toho máte Radio Krokodýl, které vám to sdělí už během chvilky. Dobré odpoledne.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Turisté potkají Baču s vozem. Bačo, kolik je to do Lomnice? O, asi tak 5 kilometrů. Můžete nás svést? Jasně, nasedněte si. Po 3 hodinách. Prosím vás, kolik je to ještě do Lomnice? No, teď tak 20 kilometrů. Cože? Jste říkal 5? No, já odtamtud jedu.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění a já tě hledám. Vidím tě dál a jindy blíž, bude to dobrý, uvidíš. Ubru s voskem

0: for another.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se bude dít dnes večer. Dnes večer totiž ožijí kostely v Brně, po celé Moravě, vlastně po celé republice. Protože dneska bude noc kostelů. Ta nabídne koncerty, komentované prohlídky, možnost podívat se do míst, kam se úplně normálně nedostanete. A co všechno letošní program přinese, třeba tady u nás na Moravě, to nám prozradí mluvčí brněnského biskupství paní Aneška Benešová.
2: Rádi bychom posluchači na Rádia Krokodýl pozvali na Noc kostelů, což je akce, kdy se víc než 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku otevírá veřejnosti s duchovním a kulturním programem. Letos se tato akce koná už po 18. a jenom z brněnské diecézy se do letošního ročníku zapojí přes 200 různých míst. Z konkrétních míst a programů bych ráda pozvala například do kostela svatého Janu, kde interaktivní hra pro rodiny s dětmi připomene výročí 800 let významného světce Františka z Assisi a milovníci hudby určitě ocení gospelový koncert, který začne po 9. hodině večerní ve Panském kostele v Brně. Informace k jednotlivým zapojeným místům a ke všem programům lidé najdou na webu nockostelu.cz.
1: Říká mluvčí brněnského biskupství paní Aneška Benešová. Děkujeme za tu večerní tajemnou pozvánku.
0: Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
6: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
16: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Kde se něco děje, u toho Krokodýl nemůže chybět. Krokodýl má dneska detašované pracoviště, a to v dětské nemocnici. Proč právě tam? No tak to nám právě teď řekne kolega Jirka Wiener, který se nachází přímo na místě.
2: Krokodýláci, tak v Brně je živo, a to díky fakultní nemocnici Brno. Jsme v dětské nemocnici, tady máme Lenku. Co tady dneska probíhá a probíhalo?
3: Ahoj všem posluchačům, tak dneska jsme v dětské nemocnici, ve fakultní nemocnici Brno, pořádali sportovní dětský den, kde si děti nejen hospitalizované, ale i ty, které byly v ambulantním ošetření, popřípadě samozřejmě i široká veřejnost, mohly přijít vyzkoušet různé sportovní aktivity, ať už to byl baseball, basket, volejbal, golf, popřípadě futsal, florbal, anebo rugby.
2: Bylo tady veselo, krokodíláci. My se na vás budeme těšit, vlastně můžeme udělat i na pozvánku, která se chystá u Jošta.
3: Ano, přesně tak, 12.6. od 11.30. se bude konat na Moravském náměstí u Jošta festival Daruj krev Brno, takže nezapomeňte si to poznačit do svých kalendářů, bude to úplně super skvělá akce. Můžete se těšit na spoustu stánků, ať už založených spíše zdravotnicky, tak samozřejmě i na bohaté občerstvení a hlavně bohatý kulturní program.
2: Tak se na vás těšíme i s krokohlídkou Rádia Krokodýl.
0: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Co je na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Troška cestopisu z Pitch Boys Go West tady u nás na Krokodýlu. Minutu a půl před třetí hodinou odpolední.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl.
3: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
4: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
3: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
4: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po třetí hodině odpolední budeme servírovat Davida Guettu a Kelly Rowland. Madonu. A celé to zahájí Miraj Drahokami.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí je krásné, příjemné, je tam teplo, ne zase vedro, i když samozřejmě skákat do bazénu ve 26,5, jako dobrý, možná by to chtělo 30, na to si ještě zase počkáme. Ve Vyškově mají 24, v Břeclavi taky 26. Odpoledních víc než 27 s největší pravděpodobností být nemá. Jinak zítra odpoledne teploty až k 28 stupňům.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Pozor na novou regulaci rezidentního parkování si od června musí dát řidiči, kteří v Brně parkují v zóně B. Od začátku června začne v modrých zónách B platit změna. Nově bude regulace platná i každou neděli od 17 hodin do půlnoci. V zóně A, která zahrnuje historické centrum Brna, už změny fungují. Regulace tam platí nepřetržitě. Na brněnském výstavišti se příští týden od 2. do 4. června uskuteční veletrh Urbis. Jehož hlavním tématem je letos odolnost měst a obcí. Dílčími tématy jsou mobilita, bezpečnost, energie, digitalizace nebo klima a sociální inovace. Vystavovatelů bude dosud nejvíc, přijede jich přes 160.
6: Rádio Krokodýl, Blanensko.
8: Před zvýšeným výskytem zmíjí v chatové oblasti Kohoutov, která je oblíbeným cílem vycházek, varuje radnice v Kunštátě na Blanensku. Zmije jednou dokonce celé klubko těchto hadů, jejich šit může být pro člověka smrtelný, tam lidé zahlédli už 4x.
9: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
8: Ještě 4 zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední 4 adepti. Jeden odjede s prázdnou. Víkendový program odstartuje zítra semifinálovými souboji. Nejprve utkáním domácích Švýcarů s Nory od 15.20. Poté od 20 hodin čeká přemožitele Čechů Finy souboj s Kanadou.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Možná vám právě padla, říkáte si, tak já pojedu domů, jak to vypadá na silnicích? No tak to nám teď řekne Kuba.
10: Hezké páteční odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ucpaná je D1 v okolí Brna. Na cestě na Vyškov zpomalují kamiony už od 167. kilometru. Od Vyškova čekejte kolonu mezi kilometry 201 a 102. Ucpaný je příjezd do Brna po bratislavské D2. Pravý pruh popojíždí od 11. kilometru a přímo kolonu čekejte od 3. Brně na Libušině třídě u křižovatky s Pavlovskou ulicí se srazilo osobní auto s motorkářem a výrazné zdržení řidiči hlásí v obou směrech Borovou a Olomouckou ulicí kolem centra přes Opuštěnou a také na Svatotlukově a Gajdošově ulici v celém úseku. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktelšar.
0: Kubo, děkujem. Ano, jak je pátek a všichni odjíždí, tak se dívám, že třeba už je celkem kolona před Slavkovem. Ráno je to naopak směrem do Brna, teďka už je to zase z kopce dolů před Slavkovem právě kvůli hustému pátečnímu provozu. Pokud pojedete na sever, tak se obrňte trpělivostí, jako vždycky kolem Lipůvky, přes Kuřim, tam všude jsou kolony. Šťastnou cestu.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Provozovatele koupališť samozřejmě reagují na teplotu, která je venku, takže už se nám otvírají některá brněnská koupaliště, která to teprve chystají, tak to víc během chvíle. Těchto informací bude víc. Přeju hezké páteční odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Kame. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

do peří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Krokodýláci, krásné páteční odpoledne. Radost, dobrá nálada, dobrá muzika a hlavně výborná voda.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Pojďte si taky skočit, krokodýláci. Tady nahoře na Kraví hoře 27 stupňů Celsia a máme otevřeno. Zdravíme milovníky léta, vody, pohody. Tady je Peťan Holík, krásný pátek, dobrý vstup do víkendu s krokodýlem, kdy máme od tohoto týdne rozjetou rubriku s krokodýlem na koupáku. Na Kraví hoře, tam začali jako první. Zdravíme všechny, co už si to tam pěkně užívají, na osušce, na ručníčku. Zítra 30. květen a zítra se přidává oblíbený biotop, ideálně pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill, italskou zmrzlinu a navíc večer. V podstatě zítra je tam Den dětí v takovém italském stylu a večer bude v italském stylu taky parádní ohňostroj, krokodýláci. Nesoutěžní prelude jako startovací s muzikou z krokodýla a pak od pondělí 1. června otvírá koupaliště Královo pole. Tak užívejte, opalujte, mažte se a krásně se mějte.
1: Krokodýl na koupáku.
0: A když říkám, že zítra začínáme ohňostroje krokodýláci, tak to myslím smrtelně vážně, to bude super.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Haló? Jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžem rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže,
5: pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák. Zapínám. Krájím.
4: Šlehám.
5: Sedím.
4: Strouhám.
5: Flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
4: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elemon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jé!
9: Jé!
10: Jipi, jipi!
11: Jej!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
13: Stavíte?
11: Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bra-

0: značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.

Krokodýláci stále hity, 15 hodin 36 minut, Krokodýl připraven s váma fantasticky prožít sobotu, neděli a máme na to výborný program, pozvánka už za pár chvil a taky se podíváme, kde k tomu natankujeme nejlevněji benzín nebo naftu. Dobré odpoledne.

0: Krokodýl.
1: Dívám se a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dívám, že nejlevnější benzín nafta je dneska ve Slatině a u Popovič.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Tady je Krokodýl, vaše rádio, kde sledujeme i ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích a zvláště před víkendem, kdy potřebujete někam na výlet, někteří už i na dovolenou, se to může náramně hodit. A dneska je to docela jednoduché. Natural 95, tedy benzín, litr za 40,50 Kč na benzínkách, kde je to ono, na tank ono. Hvězdoslavova Slatina, Popovice u Rajhradu. No a nafta, diesel, tam je to vlastně stejná adresa. Litr dokonce za 36,90. Ještě nedávno to tam bylo 38,90. Dneska 36,90. Slatina i Popovice, tank ono, tak zdravíme velice, zvláště Leonu a její kolegyňky a přejeme dobré odpoledne.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
3: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
2: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
3: www.terme-la.at.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
2: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Pěkný pátek všem s krokodýlema, zvláště do stolně tenisové haly Moravské Slávie. Hola, hola, Velenka poslouchá a volá. Zdraví nás z Morendy, všechny krokodýly. Petro, co nového nejenom pro hráče Pinecu, vítej.
2: Hezké odpoledne, Vyškovská zoo má nový přírostek, i o tom za chvilku.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
7: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
1: Čtvrtá odpolední před 10 vteřinami odbyla a bude Kylie Minok. Dáme Davida Getu Gone, Gone, Gone. A je pátek, máte po práci, tak bude Amerika. A taky sladká Carolina, ale nebo DJ Eciho. Tohle pošlem hlavně směrem z Nojmo Rakousko. Neil Diamond, Sweet Caroline. Dobré odpoledne.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Je pátek odpoledne a teploměry dneska mají víc. Na hodinách je 16 a na teploměrech Brně 27 stupňů. No? V Šepkovicích 24, ve Žďáře 22 a píše Péťa, jak je krásně na Vysočině. To je nádhera, když slunce narumpluje a bude i v sobotu. Má být jasno, 27 Morava, 23 Vysočina. Neděle sice oblačno, ale zase 27 na Moravě, 23 na Vysočině.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Na komíně brněnské spalovny se vylíhla 4 mláďata sokola stěhovavého. Dospělí sokoly tam přiletěli ze hnízda v Dukovanech. I když tito chránění ptáci přirozeně hnízdí ve skalách, útočiště ve městech je pro ně podle ornitologů v některých ohledech bezpečnější. Jsou například chráněni před různými predátory.
7: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
2: Vyškovská zoo má nový přírostek. Narodilo se tam mládě jaka domácího. Malá samička, která dostala jméno Zuzanka, může v dospělosti vážit až 250 kilo. Pochází z Jižní Asie, kde slouží jako jezdecké zvíře a používá se také k obdělávání polí.
7: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Blanenské kino čeká modernizace a minimálně měsíc bude zavřené. Oprava zvýší pohodlí a komfort návštěvníků. V sále budou například nové sedačky. Investice je za 4,2 milionu korun. Z toho 800 tisíc je z dotace ze Státního fondu kinematografie.
11: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
2: Čtyři účastníky letošních finálových bojů po čtvrtku známe. Nakonec uspěly všechny lépe postavené týmy z jednotlivých duelů. Z Friburgu se do Curychu přesouvají Kanada a Norsko. Na místě zůstávají domácí Švýcaři a také Finové, tedy přemožitelé české reprezentace.
12: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Servus za volanty, krokodýláci. Tady je Peťan, zdravíme i společně s Kubou. Známe komplikace v páteční dopravě.
13: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky neprojedete kvůli detekci nadměrného nákladu. Výrazné zdržení hlásí řidiči v obou směrech v Brně na Bauerově a Olomoucké ulici kolem centra přes Opuštěnou. Také na Svatoplukově a Gajdošově ulici v celém úseku. Na dálnici D1 u Brna z Prahy je přerušovaná kolona mezi 173. a 196. kilometrem. V protisměru u Brna se jede pomalu kolem 195. kilometru. A ucpaný je tah z Brna do Svitav v úseku Česká Lipůvka. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšar.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezký pátek všem s krokodýlem přeje Petr Holík na Vysočinu, na Moravu, do Štatlu, hlavně do Olticu, protože bude Žanek a Hantic.
1: Zdar jak svíňa z krok sníkalo osci. Měli jste někdy z cuka v augecu?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Dešťový mužiček a přitom je pořád sluníčko. Jerry Halliwell, Krokodýl, hezký pátek.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: Betelný hantejcový den všem s krokodýlem. Žanek je ready, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa, skrok sníkalosti. Měli jste někdy z cuka v augecu?
0: Samozřejmě moc krát, ne? A mimochodem, betální brňáci vědí dobře, co to je, hned ten první pán ví?
3: Sraz v Lužankách.
4: Sraz v Písárkách, nebo v Lužankách, augec jsou Lužánky.
5: Sraz v Lužánkách.
6: Sraz, ale kde to fakt nevím.
0: Všichni borci na jedničku, kurňa, to jsou štatlaři, žádný levandule. Pochvala borci, že jo, pochvala Žaný.
2: Možná, že někteří gomo, že dá si z cuka v augecu, znamená mít schůzku nebo sraz v Lužánkách. A augec je vídeňská paralela Augarten. Mějte betelný den.
0: A betelný víkend, děkujem, zdarec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Těšíme se na Den dětí.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
7: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jé!
14: Jé!
16: Jipi, jipi! Jí!
14: Hornbach. S námi to zvládnete.
17: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června.
3: Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz. Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

Pro všechny optimisty, Radio Krokodýl, Olga Lounová, 16 hodin 33 minuty, krokodýláci nejenom do kolon, dobrá muzika.

0: Krokodýla Duffimer si nejenom na cestu za víkendem domů do auta, kolikrát pořád ještě do kolony, páteční špička, je to znát, krokodýláci. A špičkovou částku máme za zvuky do ruky. 103 300 korun, takže pokud jste starší 18 let, máte nabitej telefon, umíte se dovolávat do studia, tak dávejte pozor. Tenhle zvuk hádáme, zvuk krokodýla, potřebujeme rozkódovat, jaká se u toho děje činnost, která generuje právě tenhle ten zvuk. Slyšeli jste ho? Hodnota zvuku 103 300 korun a číslo do studia je pořád, tak jak to znáte, taky tam jsou trojky. 603 103 103, volejte teď.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Na okresky, krajské silnice i dálnice posíláme řeku snů, protože nás právě tahle ta donese do víkendu, který bude nádherný, krokodýláci. A máme tady prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Máme tady pořádný prachy, 103 300 korun. Kdo se na ně dovolává? Tady je Petr, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jiřina.
0: Jiřinko, zdravím vás. Odkud voláte? Kde jste? Jak se máte?
2: Zvolám z Kuřimy a mám se dobře, protože už je po práci, po všem.
0: Hezky. Tak zdravíme sousedy Kuřimáky, přes který jezdím furt pravidelně. Máte to tam čím dál krásnější v Kuřimi. Takže zdravím pana starostu, pana místostarostu a zdravím i kluky z auto Petr, že jo? Takže Peťu Krejčí. Peťa Krejčí, že jo? To je vlastně místostarosta, ne? Tak Jiřinko, do Kuřimy zvuk krokodýla za 103 300.
2: Já si myslím, že by to mohlo být přijetí po kůře stromu něčím tvrdým, něčím nějakým třeba kladivem. Nebo
0: super, jste
2: nápoje.
0: Strašně rychlá, ještě se musím jenom optat, jestli jste plnoletá láčo a debrecínka v té Kuřimi.
2: Jsem.
0: Jste, že jo, tak jo, super. Souhlas nám dáte, takže to taky v pohodě. A říkáte, že jezdíme po kůře stromu nějakým nástrojem, kladívkem nebo něčím podobným, jo?
2: Přesně tak.
0: A za to chcete 103 300 do Kuřimi.
2: No, to by bylo krásný.
0: To by bylo super, že jo? Tak jo. Mm-hmm. Pane arbitře, co na to řekneme Jiřince do Kuřimy? Kýve, že to tam máte krásný, že zdravíme zase do auto Petr, jo, Peťas, pěkný odpoledne, pěkný víkend a nedávno mě strašně pomohl Peťa, takže moc děkuju znovu takhle opakovaně. A Jiřinko, zvedáme bank a budeme zase muset to zkusit jindy s nějakou jinou variantou, jo.
2: Kůra
0: v tom vůbec nějak nefiguruje, ale jste strašně úžasná, mějte se, užijte si víkend. Naschledanou.
2: Díky, vy taky, naschledanou.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
8: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
7: Pozor, filmy jsou v angličtině, bez českých titulků.
8: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
10: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
11: Ano, slyšíte správně.
10: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
11: Žádné dlouhé čekání.
10: Profesionální montáž a rychlá realizace.
11: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
10: nebo telefon 724 100 122.
11: Klimatizace Břeclav.
10: Řešení proti letnímu horku.
12: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
13: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
12: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
13: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
12: To chci.
13: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
16: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl stále hity, 2,5 minuty, bude 5 krokodýláci přesně a Petra má zprávy. O čem, vítej?
1: Hezké odpoledne, Brno chce postavit novou silnici přes Žlutý kopec, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Kouzelná flétna nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Bez roucha nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Som iba prízrak, něčá emotivná vzpomínka na život nabízí Industra areálu Nové zbrojovky v 19.30.
3: Rádio Krokodýl.
5: Kaufland.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady. Wow!
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jo!
10: Jipi!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Krokodýl stále hity, chystají se ohňostroje, Jirka už je v terénu, chystá se to krokodýláci, tak jako muzika po páté. Něco, co se bude líbit i Vežďáře na Vysočině, Sandra Everlasting Love, mimochodem bude mistr sexobita právě teď, je přesně 5. Bude víkend a prej bude úplně snovej, takže si ho dáme, Sen od Lucie. Swedish House Mafia bude ready. A show bude pokračovat, dáme Queeny.
14: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploměry, hlavně ten nahoře na kraváku, kousek od bazénu, říká, že je tam 28 stupňů Celsia. No, Šepkovice, tam jsme někde kolem 26, Vežďáře na 22 a sobota, tam se to bude na Moravě liskat kolem 27 stupňů odpoledne, na Vysočině asi 23 a bude krásně, užijte si to.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Od 15. června do konce listopadu je v plánu odstávka bazénu na Ponávce. Proběhne tam modernizace bazénového tělesa i části technologického potrubí. Město za ní zaplatí zhruba 12,4 milionu korun. Brno chce postavit novou silnici přes Žlutý kopec. Ulice Tomešova, která ze spodu ohraničuje areál Masarykova onkologického ústavu a táhne se částečně i z jeho zadní strany, se má skrze nynější zeleň propojit svažitou cestou s ulicí Vinařskou, která vede souběžně s Hlinkami. Propojka má zlepšit obslužnost lokality. V Madridu má ode dneška pomník Čech František Suchý, který jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradišťko u Prahy.
15: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Dopravní servis mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka čeká krátce po mistrovství světa, které pro jeho tým skončilo porážkou ve čtvrtfinále s Finskem, plánovaná operace kolene. Poté se začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. Takto vypadají semifinálové dvojce mistrovství světa. Obě utkání se odehrají zítra. Nejprve se od 15.20 střetne Švýcarsko s Norskem. Večer od 20 hodin pak vyzve Kanada výběr Finska.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné odpoledne, za volanty krokodýláci, my u toho prostě momentálně nejsme, že na hokeji nedá se nic dělat, ještě že jedeme za víkendem. Kubo, jak to vypadá?
10: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Kohoutovicích na Žebětínské ulici na kruhovém objezdu zasahuje záchranná služba a policisté u nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením a s menším zdržením od Libušiny třídy. V Brně na Hradecké ulici u odbočky do ulice pod Kaštany došlo k nehodě dvou osobních vozidel, navíc s únikem provozních kapalin. A přerušovaná kolona vás zdrží před Brnem od Prahy po dálnici D1 od Ostrovačic a dále na výjezdu na Vyškov před 205. kilometrem je zdržení na pár minut. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Kup Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné odpoledne všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi, Hodonínu i do Kuřimi, odkud Jiřinka zkoušela vybrat prachy za zvuky do ruky 103 300 korun. To se úplně nezadařilo, krokodýláci, takže budeme hrát dál, zvyšuje se bank a mimochodem budou zlatíčka, ptáme se na komedianty. Děcka, kdo to je komediant?
1: Komediant to je takový hodný skřítek.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: A pro všechny hodné skřítky je tady jedna Sandra.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Mladý právník byl zrovna na cestě k soudu k projednání jednoho složitého případu, když tu se najednou z ničeho nic octl před nebeskou bránou. Svatý Petr jej uváděl dovnitř a právník protestoval proti své předčasné a náhlé smrti. Jsem příliš mladý na to, abych zemřel. Je mi teprve 35. Svatý Petr souhlasil, 35 je přece jen docela málo na vstup do nebeského království a přislíbil, že se na jeho případ podívá. Vrátil se za hodinu a říká právníkovi, synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš věk na základě hodin fakturovaných vašim klientům a zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.

0: Nová nálada s Krokodýlem, hezký pátek s Lucí a se Zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jo, tak co podnikáte s dětičkama? My si dneska s klukama dali takový malej důchodák, tomu říkáme, okruh, který jsme absolvovali třikrát, takže jsme našlapali něco přes 2 kilometry, kluci byli moc šikovní, musíme pozdravit miláčky moje, k nám do Kulova Utěchova a jdeme se Zlatíček do školky na Lesnou zeptat na komedianta. Děcka, víme, kdo je komediant?
2: Hokejista.
3: Nový pán. On lyžuje.
4: Zkusím to já.
5: Komediant to je takový hodný skřítek.
0: Jo, všechny hodné skřítky zdravíme.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
6: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže,
9: pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Yamaya, taky.
9: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák, zapínám, krájím.
9: Šlehám,
8: cedím.
9: Strouhám,
8: flambuju.
9: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám.
8: Solím.
9: Pepřím.
10: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival.
8: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jo!
15: Yeah! Jipi, jipi!
16: Yeah!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
17: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik, víc než si myslíte.
18: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka

Show must go on z Krokodýla od Queenu a na Kreditas Autodromu Brno rozjíždí show silné motorky na šampionátu Euromoto se závody kategorii Superbike, Supersport a Sportbike. Jo, krokodýláci, těšte se. Nabité startovní pole souboje předních českých i evropských jezdců na strojích Ducati, Yamaha, BMW, Kawasaki a nebo Honda. A je to ode dneška až do neděle, kdy zažijete v Brně evropský road racing v nové éře. Mimochodem se můžete dostat i do pedoků a když použijete heslo Euromoto Brno 20, dostanete slevu 20% a můžete podpořit třeba brněnského, tedy domácího závodníka Filipa Novotného, který závodí z Ducati a drží celkově 7. místo ve třídě Supersport. Pak tam máme další české borce, Filipa Feigla, Petra Feigla, 17-letého Jindru Škopka. Tak to by bylo, aby nebylo, aby některé z nich třeba nestál na bedně, krokodýláci. Euromoto o tomto víkendu na Autodromu Brno.

0: Pěkně tepe krokodýla tepat, to bude i na brněnském autodromu, protože tam budou fantastické závody. Superbike, supersport, sportbike, nenechte si to ujít, krokodýláci. A od silných strojů šampionátu Euromoto pojďme teď ke školám, protože my fandíme všem školám, které omezují mobilní telefony na školách. A teď se pojďme podívat, která další škola se k tomuto projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Petr Kopečný, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy logopedické v Brně na Veslařské ulici. Používání mobilních telefonů máme, jejich využívání ve volném čase o přestávkách omezeno v našem školním řádu a dává nám to velký smysl, protože si všímáme, že díky tomuto částečnému omezení spolu děti a žáci a žákyně více komunikují, a to nejen o přestávkách, ale třeba i v čase, kdy mají volný program ve škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Krokodýl.

0: Nebude v koutě stát a půjde na první ohňostroj. Ohňostroj to zítra a příští týden půjde na Bílovickou křižovatku.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Tak je to, krokodýláce, zase před náma multižánrový festival Bílovická křižovatka letos příští sobotu 6. června od 13.30 za Sokolovnou v Bílovicích nad Svitavou. Bude to moderovat Zdenda Truhlář, vystoupí Víťa, Bencel, dětský folklorní soubor Bystrouška, máme tam AG Fleky ze Zlína, letos slaví vlastně už 50 let, vystoupí mladej hvězdný youtuber I'm Oscar, Helmutova stříkačka bude večer, pak Pumpkins, to je něco společného s Halloweenem a krokodýláci, a Prague Queen to hezky završí. Helmutova stříkačka, jo, myslím, že tam bude velká návštěva. Bílovická křižovatka 6.6., hřiště za Sokolovnou od 1:30 příští sobota. A teďka mám dva vstupy na Bílovickou křižovatku pro toho, kdo se mě i hned dovolá. 603 103 103 krokodýláci, kdo by chtěl na Bílovickou křižovatku s naším rádiem gratis, tak se teď dovolá sem ke mně do rádia. 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivářů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
4: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
5: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
4: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
5: www.terme-la.at.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
9: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
10: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
11: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Radio Krokodýl.
12: Hit za hitem.

0: Krokodýla Pink, Just Give Me Reason. Mimochodem třeba důvod jet na okruh. Kde to bude samá motorka, krokodýláci? Mimochodem, jedním z těch důvodů by mohlo být třeba to, že tam máme rider kouče, slavného závodníka mistrovství světa superbajku, vytrvalostních závodů Le Mans Ondřejiška. Před chvíličkou jsem s ním mluvil, říkal, že prej to na tom Masarykáči opravdu stojí za to. Takže zdravíme motorkáře a zdravíme Petru, která má zprávy 18. je tady za 2 minuty. O čem to bude? Vítej.
1: Hezké odpoledne. Radnice na Blanensku varovala před výskytem zmíjí, i o tom už za chvilku.
2: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci 18. je tady, co nevidět. Po 18. bude Lenny Kravitz. Mimochodem právě teď je přesně 6. Felix Jan, písnička Pride, Život je krásný od Krištofa. Život je krásný, je na konci světa. Taky bude písnička z filmu Kokosy na sněhu, vzpomínáte si? Na jamajskej bob? I can see clearly now, vám taky pustíme.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 18 hodin a stupňů o 10 víc. Je tam normálně krásných 28 na Kraváku nahoře. V Šepkovicích je 25, Žďár má 22 a sobota neděle bude velmi podobná na teploty. Na Moravě 27, na Vysočině 23 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pozor na novou regulaci rezidentního parkování si od června musí dát řidiči, kteří v Brně parkují v zóně B. Od začátku června začne v modrých zónách B platit změna. Nově bude regulace platná i každou neděli od 17 hodin do půlnoci. V zóně A, která zahrnuje historické centrum Brna, už změny fungují. Regulace tam platí nepřetržitě. Na brněnském výstavišti se příští týden od 2. do 4. června uskuteční veletrh Urbis. Jehož hlavním tématem je letos odolnost měst a obcí. Dílčími tématy jsou mobilita, bezpečnost, energie, digitalizace nebo klima a sociální inovace. Vystavovatelů bude dosud nejvíc, přijede jich přes 160.
6: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Před zvýšeným výskytem zmíjí v chatové oblasti Kohoutov, která je oblíbeným cílem vycházek, varuje radnice v Kunštátě na Blanensku. Zmije jednou dokonce celé klubko těchto hadů, jejich šit může být pro člověka smrtelný, tam lidé zahlédli už 4x.
6: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Ještě 4 zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední 4 adepti. Jeden odjede s prázdnou. Víkendový program odstartuje zítra semifinálovými souboji. Nejprve utkáním domácích Švýcarů s Nory od 15:20. Poté od 20 hodin čeká přemožitele Čechů Finy souboj s Kanadou.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Za volanty, zdravý Krokodýl, přejeme dobrou cestu, žádné komplikace, pár jich totiž máme a víme o nich s Kubou.
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žovovřeskách na Korejské ulici je omezený provoz po požáru v obchodním centru. Na Hradecké ulici u odbočky do ulice Pod Kaštany se došetřuje nehoda 2 osobních vozidel s únikem provozních kapalin. A obousměrně počítejte místy s kolonami u Brna na dálnici D1 ve směru do Prahy mezi kilometry 197 a 190. Směru mezi Kývalkou a výjezdem na Vyškov k 205. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánci Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ohňostrujný víkend, bude u toho krokodýl, sobota, neděle plná slunce a teplota, která bude málem tropická. Tak doufám, že si to užijete, krokodýláci, a že už tuto chvíli máte po práci, pohodičku, na Moravě, Vysočině, v Břeclavi a i v Hodoníně a že si rádi s náma dáte další písničku.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
1: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
3: Krásný páteční podvečer, krokodýláci. Zdravíme děti, které už se nemohou dočkat jejich oslav dětského dne, které budou někde už třeba zítra odpoledne. A to jak u nás v Kulově, Útěchově, tak také na Brně jihu v Komárově. No a hodně toho bude samozřejmě taky v neděli a pak v pondělí a už dneska večer oží kostely. Přátelé, je to tady noc kostelů, koncerty, komentované prohlídky, možnost podívat se do míst, kam se běžně nedostanete. A co všechno letošní noc kostelů přinese, to už prozradí mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová. Dobrý den.
4: Rádi bychom posluchače Rádia Krokodýl pozvali na noc kostelů, což je akce, kdy se víc než 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku otevírá veřejnosti s duchovním a kulturním programem. Letos se tato akce koná už po 18. a jenom v brněnské diecézi se do letošního ročníku zapojí přes 200 různých míst. Z konkrétních míst a programů bych ráda pozvala například do kostela svatého Janu, kde interaktivní hra pro rodiny s dětmi připomene výročí 800 let významného světce Františka z Assisi a milovníci hudby určitě ocení gospelový koncert, který začne po 9. hodině večer ve Panském kostele v Brně. Informace k jednotlivým zapojeným místům a ke všem programům lidé najdou na webu nockostelu.cz.
3: Gospelový koncert, to bude super, krokodýláci. Pozvánka mluvčí brněnského biskupství Anešky Benešové na dnešní noc kostelu. Užijte si to.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
6: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
5: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
6: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio.

Tohle je komedie Kokosy na sněhu. Možná jste viděli nádherný jamajský bob krokodiláci s velkými úspěchy, že? 7:30. Ještě že venku tak krásně a teplo. A do toho si dáme za půl hodiny spolu písničky na přání. Tady máte Mandraže, krokodýly.

0: Ela, Ela, slyší to Morava celá a taky Vysočina, Kate Ryan, Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Tenhle víkend bude svůní benzínu, krokodýláci. Evropská motocyklová špička jezdí tento víkend totiž na brněnské Creditas Autodrom Brno v seriálu šampionátu Euromoto. Závody kategorii Superbike, Supersport, Sportbike a tím navazuje na dlouholetou tradici prestižního německého šampionátu IDM. Na okruhu působí jako rider coach známý brněnský motocyklový jezdec Ondřej Ježek, který jezdil mistrovství světa superbajku i vytrvalostní závody v Le Mans. Ondro, co nabídne motovíkend a komu z našich můžeme fandit? Ahoj.
3: Nazdar krokodýláci, zdravím vás z brněnského autodromu, kde se tento víkend koná evropský pohár silničních motocyklů Euromoto. Pokud jste motocykloví fanoušci a už se nemůžete dočkat MotoGP, přijďte zafandit řadě českých nadějí, Filipu Novotnému, Filipu Feiglovi, Štěpánu Zurovi, Danu Turečkovi a dalším. Sobotní dopoledne bude patřit kvalifikacím, odpoledne a poté celá neděle samotným závodům. Těším se s vámi na viděnou.
0: Ano, zve nás na moto víkend Euromoto na Creditas Autodrom Brno aktuálně rider coach Ondra Ježek, vnuk legendárního průkopníka motocyklového sportu Jaroslava Ježka staršího. Tak si užijte víkend svůní benzínu a stroji Ducati, Yamaha, BMW, Kawasaki a nebo Honda.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, AM Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
7: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Krokodýláci do 19. hodiny. Lucie, legendární ploužáček, který se i strašně líbil Janičce, co je v žaluzích teďka na Vídeňské. Janičko, krásný večer. Na Moravu, Vysočinu, všechny krokodýláky, ať děláte u žaluzí, a nebo potřeb pro koně, protože to taky máte na Vídeňské, že jo. Pak je tam ta stavební firma, že jo. Takže tu hlavně zdravíme, tam máme kamarády.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: PKS Brnoborci, pěkný večer, pěkný víkend, ať to pořád všechno, ty stavby dobře rostou, a u nás ať to dobře hraje, protože bude půlnoc, poetika. Jako půlnoc bude samozřejmě za dlouho, za 5 hodin, ale připravená je už teď po 19. Dneska noc kostelu, krokodýláci, kdo byste chtěli, vypravte se, bude to zajímavé. Dokonce v jednom z kostelů tady v Brně vás čeká gospelový koncert. Kolem 21. to taky začíná.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krokodýláci, je to dneska povedené. Není to tropické, dělám to dobře, a je to v Brně 28 Čepkovicích, 25 ve Žďáře, 22 stupňů. A 27 bude sobota, neděle Morava. 23. bude sobota, neděle Vysočina. Převážně bude jasno, v neděli možná spíše oblačno, ale zonsna bude rumplovat a my si to všichni budeme užívat. Tak jako startovací ohňostroj zítra večer v Komecu na Hněvkovského.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Na komíně brněnské spalovny se vylíhla 4 mláďata sokola stěhovavého. Dospělí sokoly tam přiletěli z hnízda v Dukovanech. Brno chce postavit novou silnici přes Žlutý kopec. Ulice Tomešova se má skrze nynější zeleň propojit s vážitou cestou s ulicí Vinařskou, která vede souběžně s Hlinkami. Propojka má zlepšit obslužnost lokality. Před zvýšeným výskytem zmí v chatové oblasti Kohoutov varuje radnice v Kunštátě na Blanensku. Zmije jednou dokonce celé klubko těchto hadů. Jejich šit může být pro člověka smrtelný. Tam zahlédli lidé už 4x.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty, krokodýláci, jak pak to jezdí takhle po 19. hodině, víme společně s Kubou.
6: Hezký večer všem posluchačům rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici u nájezdu z Heršpické z centra probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením, doprava tam nárazově zpomaluje. Doprava vázne v křižovatce ulic Úzká a Nádražní. Pomalu jede D1 u Brna směr Vyškov mezi 189. a 196. kilometrem. A nárazově čekejte zpomalení na cestě z Brna do Svitav před Lipůvkou. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Hezký večer s krokodýlem. Odsud zdraví Peťan, vy jste kdekoliv, máte telefon, voláte, objednáváte, hrát si dáte a pak je tady veselo. Krokodýláci i dneska při pátku, posledním pátku v měsíci květnu, jsou před námi písničky na přání. Dobrý večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný večer všem s Krokodýlem. 7 hodin, 7, teď už je to 8 minut. A vy, kdo chcete dát písničku na přání, vytáčíte naše studio 603 103 103. Kdo to dneska zahájí? Tady je Petr, halo, pěkný, dobrý večer. Je tam někdo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady je Macáková,
1: Jana. Janí, a kde pak vás máme? Jste v práci nebo už máte?
2: Volno. V práci.
1: Do kolika to máte?
2: Já pracuji do půl třetí, ale dneska teda výjimečně.
1: Máte dneska prodlouženou teda, ale sakra pěkně.
2: Jo.
1: Kde takhle přesluhujete, Janíčko?
2: Na Vídeňské.
1: Na Vídeňské. V nějakém autosalonu, nebo tam dělají i lustry.
2: Žaluzie,
1: dobře. To se teďka hodí na to léto, že, ty žalusky?
2: Jo,
1: nejlépe ty venkovní a ještě s motorem, ať to má jako jednoduché ovládání, že, Janíčko?
2: Samozřejmě.
1: Takže, přátelé, stavte se na Vídeňské, Janča vám tam poradí a Jani, co si hezkýho dáme zahrát? Řekněte, co vám spraví náladu.
2: Nějakou rokovější muziku, tak puste ACDC, díky moc.
1: Dáme si Highway to Hell, Janulko, krásný večer, pěkný víkend, mějte se krásně, na shledanou.
2: Děkuju moc, děkuju, mějte se taky, díky,
1: na shle.

0: Jsme na konci pracovní doby, nebo alespoň na cestě k tomu konci. Doufám, Jani, že vám to tam s náma krásně uteče, když tak dobře hrajou. Pěkný večer na Vídeňskou. A na Vídeňskou, na Jihlavskou, nebo třeba úplně jinam, kde je hafo vody. Kdo pak je na telefonu teď? Halo, dobrý večer, Petr.
1: Ahoj, Petr, tady ten Prigl.
0: Prigl, nazdar, čověče, Tomáš. Zdravíme k velké vodní ploše, k největší vodní ploše, široko, daleko, aspoň tady na Moravě, v Brně. Poslouchá nás teda i Lipno, to by vyhrálo, cože?
1: Je to teda, že smaragdový jezírko tady, no.
0: Smaragdový jezírko, to mu tak říkáš ty, jo?
1: Jo.
0: Jaké je přání u smaragdového jezírka za muziku, co?
1: Jezírka je přání, třeba dáme Ace of Base nebo ATC, to je jedno.
0: OK, dobrý, a bude to pro koho?
1: To samozřejmě pro moje kluky Honzi David,
0: ano.
1: Brambořička, Zendu, Ťapku, bráchy Dana, Petr Gala, Radek, Krchny, Krkovičkovi, se řekl, škaredě teďka, Kocourek, Krokodýl a samozřejmě pro tebe osobně.
0: A já samozřejmě moc krát děkuju, grazie mille. Hezký večer, kluci, přeju, ať máte pohodovou sobotu, neděli bude nádherně.
1: Po dvojité večeři, takže to stačí.
0: Dvojta, pěkně, tak tam se odfukuje těžce, teda dobře.
1: Jo, teď už se odfukuje, ano.
0: Kluci, nachystejte proti sluncový brejle, opalovací krémy, budete to potřebovat a uživejte víkend s krokodýlem. Zdarec, ahoj.
1: Krásný den, čau, kipa.

0: krásné.
1: Pořád mladý, pořád krásný s tím krokodýlem. No jo, já myslím, že to takhle máme všude, dokonce i v Rudici, na terase, na Tumperku, kde to prostě hraje, až to normálně otřásá oknama okolo. Zdravím Honzika Rimplera, pana šéf kuchaře. Zdravím jeho kačenku, která zítra má významný den, a vás všechny, co tam sedíte na Tumperku, máte pohodičku a myslím, že se můžete těšit na písničku. Takže Honzi, pošli, jak jsme se domluvili, a mezi tím pozdravíme 95.4 FM, kde máme Hodoňáky a Jaroušek, který má speciální objednávku. Rychlá reklamní pauza a potom pokračujeme v písničkách na přání Stále mladý s rádiem Krokodýl.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin oldies party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
7: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
8: Rádio Krokodýl a hity na přání.
1: Děkujeme, dneska si to tady opravdu užijeme, krokodýláci. 19.25 přesně, na přání hraje Krokodýl. A teď hlavně dolů na jih, 95.4 FM, kde máme Hodonín a kde je Jarda Dobeš, náš věrný krokodýl. A Jarda samozřejmě zdraví všechny věrné krokodýlky, co jsou dole v Hodoníně. To je Ivuška na pěší třídě, krásný večer, to je Jiřinka, to je Vlastička, to je samozřejmě Alex. Nevím, jestli teďka je v práci nebo sedí doma v kuchyni u kafe, každopádně i ji zdraví Jaroušek. Píše, že mu trošku blbne telefon, ale že by chtěl zahrát nějakou hezkou českou pro všechny, které jsme uvedli, a pro všechny, co ho znají. Takže přátelé, vážení a milí, doufám, že nemáte dlouhou chvíli. Tady je Hollywood. Krištof od Jardy pro všetkých dobrých Hodoňáků. Krásnej večer s krokodýlem.

0: Vůd pro Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i Hodonínu, protože tohleto objednával Hodonín. Jaroušek do Beš, to znamená pozdrav do Lužic, do Prušánek, kde je Leonka, ve Starém Podvorobě Evka, v Hodoníně Zlatíčko, Ivetka, současně Ivuška, pěší zóna, Alex v kuchyni s kafem u rádia poslala zprávu, takže děkujeme, máváme a všetkým dobrým hodoňákům přejeme, ať si ten víkend, co bude, tak ať si ho krásně užijete. Je přesně 19.30, hrajeme na přání a tady pro vás Dancing Queen. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: Tančící královna z Krokodýla pro všechny, co tančí, zvláště na tumperku kolem hostů a štamgastů, a jde z nich krásná energie a síla.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Jojo, tumperk, rudice, klan rimplerů, hrazdíru, zdravíme velice. Zvláště když tam máte tu nejlepší mamku a manželku Kateřinku. Mimochodem, zítra slaví narozeniny, proslýchá se, že snad 27. Takže Kači, přání jediný, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, a šéf kuchař tumperku, rudic a taky kulinéru má pro tebe rychlé lásky plné přání do éteru. Honzo, děcka, můžete?
2: Čau naše mamčo, nejmilovanější, přejeme ti všecko nejlepší k tvým zítřejším narozeninám. Měj se hrozně moc fajn, hrozně moc zdravíčka, ať se ti splní každý tvoje přání.
3: Čau mami, všechno nejlepší.
4: Čau mamčo, všecko nejlepší.
2: A užij si to.
0: Užij si to. Honza Rimpler, Honzik Natálka, junioři přejí Kateřince, Hrazdírové, Rimplerové, všechno nej. Bomba večera, krásně si to užívej.

Přátelé, tak jsme velice rozbouřili Rudice. Na Tumperk ještě jednou zdravíme, máváme všechno nejlepší, přejeme, protože Kateřinka Hrazdírová Rimplerová zítra narozeniny slaví, takže za všechny i za vás štamgasty štěstí, zdraví. Hele, pojďte tam taky zaspívat třeba hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí.

0: A já myslím, že Honza teďka začne mnoga leta, ale u toho já už být nemusím. Já jdu teďka rychle na telefon, protože já už se myslím Vežďáře, nebo kde to jsem. Halo, dobrý večer.
1: Alberto, Miro, Vežďáru.
0: Zdravíme Vysočinu, Miro, Zdarec.
1: Čau, čau.
0: Čau, tak Mirečku, jaký je plán na víkend, co? Jak to vypadá u vás?
1: No, tak nevím, no asi pracovní.
0: Asi pracovní, a co hokej?
1: No, hokej, no tak.
0: Už tě to nezajímá, nebo co? Kdo bude mistr světa letos? Kanada? Norsko? Norsko? Co?
1: Švýcaři?
0: Dobře. Já bych to přál Norům, čověče, to by byla halus, co? To by bylo dobrý, kdyby se jim to povedlo, ne?
1: Mimochodem,
0: na to, jak vytrápili i tu Kanadu, která to urvala až v prodloužení, tak by si to kurňa zasloužilo, to Norsko.
1: No to jo, to jo.
0: Takže, Mirečku, koho pozdravíme, co? Řekni.
1: A tebe, tvoji celou rodinu.
0: Děkuju.
1: Oba dva Milany.
0: Ano.
1: Ivanku, Jirku Vídera. A všichni, co mě znají. Jo?
0: Všechny, co tě znají. Dobře, takže prosím tě, Peťulku, kočičky, tebe, mazlíčky, zdravím, krásný večer, krásný víkend, opatrujte se, mějte se, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: Pro všechny dobrý kometáky, právě teď Věra Špinarová raketou na Mars a současně pro malýho holíka neboli Zdeničku Procházkovou do Tišnova, kde se prostě ladí pravidelně krokodýl a kde se zítra Tišnováci i malý holík chystají do Kuřimy, protože zítra je v Kuřimi krásná akce zrovna s mým jmenovcem Petrem Holíkem, snajperem Komety Brno, který aktuálně hraje za svůj domovský Zlín, bude akce Hokej pomáhá. Zítra od 15 hodin na zimním stadionu Kuřim, takže pokud povalíte jako Jirka, Janička, Zdenička Procházkovi, malej holík, tak si to zítra v Kuřimi náramně uživejte, krokodýláci. 19.42, hrajeme stále písničky na přání a vy si můžete ještě chvilku volat.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit? Je to tajný.
4: Takže,
3: pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Jamaja, taky.
6: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
4: sedím,
5: strouhám,
6: flambuju,
5: hasím,
4: slejvám, utírám, solím, pepřím,
6: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Action! Tak tohle speciálně do Heroltic, kde máme DJskou legendu Jaroslava Jíšu a Jaro už takhle vždycky každý pátek večer rozjíždí grill, posílá mě tady jako brutální kuřecí, vepřový, dneska tam má čověče jakýsi pelmel, že to budou aj nějaký jako exotický věci, hovězí, vepřový, máš to teda krásně rozvohněný, musím říct, Jarouši. Zdravíme legendární brněnskou DJskou legendu Heroltice velice. A myslím, že i když nemá rád Jara Němčoury, tak tohle tomu opravdu udělalo radost. Akorát na tom grillu vidím, žádná ryba není, čověče. Kde budeš brát ty vitamíny, čověče, co?
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Omega 3 mastné kyseliny, Jarouši. Do Heroltic pěkný večer. Hlavně dobrou chuť, kamaráde. A jdeme na telefon, protože tam máme pán Andělu, jestli se nepletu. Haló, krásný, dobrý večer, tady je Petr.
2: Dobrý večer, tady Pavel Janča z Velké Mezříče.
0: Zdravíme pána Andělu, krásný večer do Mezříče, do ústavu Zdeníky Vorlové. Ahoj, ahoj, ahoj, Pavlíku, ahoj. Jak se máš před víkendem a jaké máš plány na víkend? Povídej.
2: Dneska jsem jezdil s tím kamarádem z Mezříčkem celý odpoledne.
0: To je Milánek, že ano, moc ho zdravíme.
2: Ano, a zítra mi to čeká znovu. No.
0: Zítra zas, takže Milana zdravíme, doufám, že to s tebou zvládá krásně a ty s ním hlavně.
2: Jo, my spolu vaří polivku. Já ho zase vozím.
0: Super kluci, výborný, takže Milánka, máváme Milánkovi. Co dál?
2: Chtěl bych se zahrát dneska takovým těm lidem, kteří mě opravdu pomáhali.
0: Ano.
2: Na první místě Hanička Dvořáková, paní Markéta z dole ze spodu autobusového nádraží, která mě dneska pomohla s nákupem a ještě mě odvezla domů. I moc děkuju, samozřejmě manželům Výškovi, kteří každou sobotu a když mají volno, mě ořijou sami. No a Zuzance Martině a dneska už aj Martel, které by se měli zahrát. Všem Kristýnkám a jedině Elizabetě, to je dcera malinka, která za mnou chodí tři parbunvony. Mým vnoučatům a mé parbunčce a samozřejmě Petrovi a Míši.
0: Alex, já, Diego, no. Dominik, Deniska, Eliška, čeče, už to umím naspaměť.
2: Dominik je na Lipně, už dělá jako...
0: Hezky, servus Lipno, Domino, servus Lipno, hele, do Rantířova, na Lipno, všem, pozdravujeme, no, Andílky, takže krásný děkuji, večer, Andílci, mějte se a opatrujte se, ahoj.
2: Hezký den. Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Krokodýláci, pro anděly hraje právě teď Krokodýl pořád na přání. Jdeme opět na telefon.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Dobrý večer na linku Krokodýla. Zdravíme Slavkováky, Čermáky. Krásný večer, zdravím děcka, ahoj. Víkend před náma, jak jste na to připraveni a co si chystáte dělat, Jardo? Vildo, Jaruško.
2: No, tak já budu mít pracovní víkend, tento teda.
0: Ano.
3: No, já něco dobrýho uvařím.
0: Krásný. Co to bude?
3: No, zítra budou bramboráky a v neděli bude koprovka s knedlo a s vajíčkem.
0: Ó, to zní dobře. To je dobrý plán. A co si dáme hudebně, děcka? Ze Slavkova do Slavkova.
2: Nějakou pěknou devadesátku, jako vždycky.
0: OK, dobrá. A bude to pro, Vildo?
2: Pro nás, pro tebe, pro všechny krokodýláky, pro bajkerose samozřejmě, protože ten nás taky občas zmiňuje.
3: Pro Pavla do Meziříčí, pro našu Janču do Řečkovic, že jo, pro Milany.
2: A prostě a pro všechny.
0: Já moc děkuju za nás, za všechny a krásný večer. Slavkováci, Čermáci, mějte se báječně, užijte si víkend. Ahoj.
3: Ahoj.

0: Nádherně rozpálený repráky i grill, na kterém už se pěkně opíká bůček, hovězí, klobásky a kukuřice. Takže pozdrav velice Jarovíšovi, který se zatancuj si so mnou, zavzpomínal na ty diskotékový večery, kde to hraje i třikrát za večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Jo, kamaráde, to nejseš sám, to je prostě oblíbený song nejenom u pana Andělu. Tak, poslední objednávka na telefonu, pak mám ještě jednu písemnou důležitou. Kdo pak tam je? Halo, dobrý večer.
2: Zdarec, Peťane, v žáru pátečního podvečera.
0: Zdarec, Rytíři, Šepkovice, Třebíči, Zdeněčku, ahoj.
2: Tak,
0: co to koleno? Kolik jsi zdal dneska kilometrů, když je tak na to příjemně a není to tropické horko a žár, co?
2: Tak na kole nebylo nic, ale sklízeli jsme seno v Rudíkově, takže
0: no.
2: Tam jsem se nachodil jak listonoš.
0: Hezky, takže, hezky. No. My jsme dneska s klukama taky chodili, dali jsme si důchodák, 3 kolečka, takže tak asi 2,5 kilometru. Dobrý to bylo.
2: No. Teď z večera zaliju zahrádku, dám si bazének a chodím záda, no, co jiného.
0: Dobře děláš. Jedeš na víkend na Mušovská jezera, co?
2: Je tam hlášeno trošičku vlhko, uvidíme, no.
0: Vlhko, vlastičko, dobře, no, dobře, vlastičko. Zdeněčku, koho pozdravíme, říkej, povídej.
2: Písničku pošleme mojí vnučce Karolince, čili těhulce Karolince, potom to dáme mým holkám Monice, Věrce a Mexické Monice.
0: Hola, México.
2: No a hezký večer i Tigerovcům do Kluva Utěchova a hlavně dodržujte pitný režim. Jo, ještě Pavlíkovi Janštovi do Mezříče to dáme. No?
0: Ano, pro pana Andělu to musí být. Já moc děkuju za všechny, krásný páteční večer a celý vydařený víkend. Zdeněčku, opatruj se, měj se a kdyby tě svrběly nohy, tak si šlápni do pedálu. Měj se krásně, ahoj.
2: Zdar, jak se měl zdar.

0: Krokodýl, asi nádherný večer, dneska písničky na přání, co prostě vůbec neměli chybu. 20 hodin, 2 minuty, děkujeme všem, ještě tady mám jednu special objednávku, která bude dolů na 95.4 FM, budeme si tam hrát fantastický rockset. Do Lužic pro Radka, pro šéfa na čerpací stanici OMV a pro jeho významnou posilu Olinku. Takže nejprve zprávy a potom to musela být láska. Dobrý večer.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Od 15. června do konce listopadu je v plánu odstávka bazénu na Ponávce. Proběhne tam modernizace bazénového tělesa i části technologického potrubí. Od začátku června začne v modrých parkovacích zónách B platit změna. Nově tam regulace bude platná i každou neděli od 17 hodin do půlnoci. V zóně A, která zahrnuje historické centrum Brna, už změny fungují. Regulace tam platí nepřetržitě. Blanenské kino čeká modernizace a minimálně měsíc bude zavřené. Oprava zvýší pohodlí a komfort návštěvníků. V sále budou například nové sedačky.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i k Hodonínu. I do Lužic teď poletí speciální objednávka a písnička od Alex pro šéfa Radka na OMV v těch Lužicách. Tak ať si, Radku, krásně užijete večer i s Olčou, významnou posilou, jako nově stvořenou, když cítí, jak práce šlechtí, chodí včas a ještě se těší. Alex pozdravuje za celovíkendovou dovolenou, šéf, opravdu ze srdce děkuje, krásný víkend vám vinšuje a hlavně ať si užijete se svým miláčkem, zlatíčkem, Tobíškem, závěr víkendu a to neděli. A teď doufám, aby to všichni viděli, smím prosit, s Olinkou mezi regály, krásnej romantický tanec s Roxette. It must have been love, jenom pro vás. Dobrý večer.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Bezvafest, největší festival zábavy pro celou rodinu, už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Páteční krokodýlí pilíček se nám rozjíždí, máme před sebou poslední víkend v květnu, přehoupneme se do června a budeme si to užívat. Teď si užijeme páteční noc a další hity tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Dneska Maximilian a Maxim slaví svůj svátek a my přejeme všechno krásné. Z krokodýla vás zdraví Jarek Hemala a přeji všechno nejlepší.

Na vlně Krokodýla stále si užíváte hit za hitem a to je dobře. Jarek Hemala přeje hezký poslech. Před námi skvělé hitovky pro dobrou náladu, ale třeba i do práce. Pokud nás sladíte tady v Brně, v centru města Brna na 103 FM, tak právě tam vám pošleme další hit.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl vám hraje skvělé hity, Jarek přeje hezký poslech. Právě dnes v roce 1908 město Královo pole u Brna dostává svůj městský znak udělený císařem Františkem Josefem I. No pár let později se Královo pole připojilo k Brnu, takže teď zdravíme i do městské části Brno Královo pole a posíláme vám tam na 103 FM další hit.

Při pátku na Krokodýlo skvělé hity jsou připravené, užívat si je budeme, jinak dnes si užíváme Mezinárodní den mírových jednotek OSN, jenom abyste viděli, čím zajímavý právě ten dnešní 29. květen je. Teď pohodu, dobrou náladu a stále buďte na vlně Krokodýla.

0: čau.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoc se blíží, užíváte si skvělé hity. Máme poslední květnový a věřím, že i v červnu si to budeme užívat, jak se patří. To už jako na nás dýchá tím létem, tou pohodou, tak vydržte, užijte si to. Prázdniny se dětem blíží. Teď ještě spousty učení, zkoušení, ale věřím, že to zvládnou. Teď zvládněte vychutnávat hity v pátečním plíšku s krokodýlem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Na Krokodýlu si stále užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my míříme opět mezi naše nejmenší posluchače. K čemu slouží lešení? Ptali jsme se našich zlatíček.
1: Postaví se lešení, kdyby měli malý žebřík a nedošáhli by tam, kdyby chtěli upravit nějaký vysoký dům.
2: Když chceme opravit obrovský dům.
3: Třeba u mě doma, až budu mít panelák, budeme tam dělat večírky s kamošima, tak tam bude třeba ohromní lešení a budeme chodit potom.
0: Možná doma stavíte, používáte lešení, k čemu slouží, na to jsme se ptali i našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

0: lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím
1: mířím. Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

Na poslední studii na bankroty se zaměříme i my teď tady u nás na Kroku dílu. Doufám, že vás to nepotkalo, ale za první 4 měsíce roku soudy tady u nás vyhlásily 255 firemních bankrotů, což je meziročně nárůst o 6% a nejvyšší počet od roku 2019. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447, meziročně o 18% více. V tomto případě jde o nejvyšší počet od roku 2019, vyplývá to z poslední analýzy. Tak toliko, analýza a poslední průzkum, teď už další hity. Jarek vám přeje pohodový poslech dalších hitů. Teď už nejsem sám, okno zavírá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.